0: Víte, že kytky rostou při poslechu hudby lépe? O hudbě víme téměř vše. Rádio Haná. Váš nejlepší hudební výběr každý den.
1: Tady je Rádio Haná.

0: Co pak se děje, to vám povíme právě teď. Policie na Olomoucku vyšetřuje sérii brutálních napadení dětí a mladistvých. Podle informací Mladé fronty dnes má útoky na svědomí skupina přespolních mladíků, která objíždí vesnické zábavy a napadá osamocené oběti. K incidentům došlo například ve Slatinicích, náměšti na Hané nebo v Drahanovicích. Jeden z napadených chlapců skončil v olomoucké fakultní nemocnici s těžkými zraněními v obličeji. Kriminalisté už případy intenzivně prověřují vzhledem k věku poškozených, ale zatím nechtějí poskytovat podrobnější informace. Policisté na Jesenicku posunuli vyšetřování masivního úhynu ryb ve Staré červené vodě. Začátkem září upravili právní kvalifikaci a případ nově prověřují jako neoprávněné nakládání s chráněnými živočichy z nedbalosti. Vodu v potoce kontaminoval špatně zvolený postup při opravě místního mostu, což stálo život chráněné střevle, mřenky i pstruhy. Viníkům tak nyní hrozí až roční vězení. Policisté v Česku možná brzy získají právo dočasně zavřít obchody, které nabízejí zdraví nebo životu nebezpečné výrobky. Cílem této změny je mnohem rychleji zasáhnout proti nepoctivým prodejcům a ochránit tak zákazníky. Sport. Na mistrovství Evropy v paraplavání v Turecku bude Česko reprezentovat desítka závodníků. Mezi největší naděje českého týmu patří paralympijský vítěz David Kratochvíl a zkušený Arnošt Petráček. V nominaci jsou ale i mladé juniorské naděje. Vedení výpravy neskrývá vysoké ambice a cílí na cenné kovy. Šampionát startuje už v pondělí a potrvá do soboty.
1: Počasí.
2: Víme, jak bude v pondělí na Olomoucku i jinde v regionu. Očekáváme velkou oblačnost, přechodně až zataženo. Den by se nám ale měl obejít beze srážek. Nejvyšší teploty se vyšplhají k 20 až 23 stupňům. Na jihu Olomouckého kraje můžeme naměřit až 25. Vítr nám bude foukat pouze slabý. Alergici, stále nám pokračuje sezóna významného alergenu ambrozie. Ve vzduchu může být taky heřmánek, jetel, jitrocel nebo třeba peliněk. Díky současnému počasí, kdy sem tam sprchne a není vyloženě vedro, je ale míra ohrožení pylem podle odborníků v celé republice nepatrná.
1: Nejlepší hudební výběr. Byly tři hodiny.

Berani, rodinné záležitosti naberou nečekaný, ale příznivý směr. Býci, jste kouzelní a v jádru jste dobráci od kosti. Blíženci, stačí maličkost a hned se vám vrátí dobrá nálada. Raci, pokud si chcete zlepšit kondici, musíte udělat první krok. Lvi, najděte si čas na obětí, i když to není úplně váš styl. Pany, dopřejte ostatním větší prostor. Váhy, řešíte budoucnost a volíte jistotu. Štíři, vy se nebojte sdílet své sny. Střelci, tam, kde jste čekali odmítnutí, najdete otevřenou náruč. Kozorozi, zvládnete všechny úkoly a navíc s úsměvem. Vodnáři, nemusíte být neustále v pohybu, jen abyste měli dobrý pocit. A co my ryby, možná bychom na chvilku měli ustoupit do pozadí a pak sledovat, co se bude dít.

0: rána. Šéf hudby komentuje nejlepší bondovky všech dob. Je to Berger, Mike Berger a má povolení vysílat.
1: Agent 007 dostává záhadný odkaz z minulosti, který ho přivede na stopu známé zločinecké organizace. Postupně rozplétá složitou pavučinu lží, aby nakonec odhalil děsivou pravdu o Spectre. Tak začíná bondovka roku 2015 a já vás vítám u našeho speciálního songu, který vám za chvilku přednese anglický zpěvák a textař Samuel Frederick Smith, který v roce 2013 pozbíral dokonce dvě ocenění Brit Critics Choice Awards. No a bondologové tvrdí, že se jedná o vůbec nejslabší bondovský song všech dob. Jestli to tak je, zdali se vám líbí, anebo vám vysoké tóny sama Smitha přijdou jako velké umění, to už nechám na vás. Zajímavostí určitě je, že Bond Daniel Craig nosí na ruce i v téhle bondovce značkové švýcarské hodinky a právě slavná švýcarská značka na podzim roku 2015 připravila speciální limitovanou edici hodinek 300 Spectre a bylo jich vyrobeno přesně 7007 kusů.
0: Nejlepší bondovky všech dob, právě teď na Hané.
1: Při natáčení filmu to docela jiskřilo, protože Monica Bellucci, která se v roce 2013 rozvedla s Vincentem Caslem, tak se rozvedla proto, že jí podváděl s francouzskou Leou Sedou. No a všichni tři ve filmu samozřejmě hrají. Volume doprava, bondovka Spectre a Sam Smith, Writings on the Wall.
0: Nejlepší bondovky všech dob posloucháte na rádiu Hana právě teď.

Víte, že Metallica je první a zároveň jediná kapela, která zahrála na všech 7 kontinentech planety? O hudbě víme téměř vše. Rádio Hana. Váš nejlepší hudební výběr každý den.

0: Rádio Hana.
1: Co je to zač?
2: Je to asteroid, pane.
1: Jak je velký?
3: Pane, náš odhad je 90...
2: Je velký jako Texas, pane prezidente.
1: Jakou škodu může...
2: Jakou škodu? Totální, pane. Je to takzvaný zabiják. Zahubí lístvo.

0: Zásah zvenčí nebude stačit. Seženeme odborníka na vrtání.
1: Pane Stemper, jsem generál Montgomery, velitel letectva v Pacifiku. Posílá mě ministr obrany na přímý rozkaz.

0: Náš asteroid minul měsíc měl stabilní rotaci ve 32 stupních na ose X. Lunární gravitace ho roztočila.
1: Musím teď podat přesné hlášení. Jak jste hluboko?
2: Ne tak hluboko, jako bysme byli, kdybyste se nevyptával a trochu nám s tím pomohl.

0: Nemáme věšteckou kouli, přesto se můžeme dívat do budoucnosti, alespoň částečně. Na našem rádiu máme každé pondělí astrologa Tondu Bauriše a ten tuší, co připravují hvězdy během druhého zářijového týdne. Tondo?
1: Ahoj Luky, zdravím tebe i posluchače. Hele, je to hezký týden. Nejsou planety v kolizi, byly, ale už nejsou. Slunce Mars ve spolupráci, zejména uprostřed týdne, středa, čtvrtek, pátek, to obrovsky nahrává tomu, aby jsme dělali věci normálně v klidu s dobrýma výsledkama, malý úspěchy, malý pokroky vpřed, ale ono se to potom sčítá, někde se to projeví. Velmi slušný je to prosím tě směrem k víkendu, protože tam je navíc vynikající Merkur, planeta inteligence, rozumu, komunikace, nádherně ozářený, osvícený, Uran, Pluto, Neptun, jo, takže hluboký, upřímný, pravdivý rozhovory, tohle my astrologové vidíme nesmírně rádi. Jo. Ten víkend by měl být po dlouhý době takový jako víkend za odměnu pro všechny.
0: Planety spolu vychází, Slunce a Mars spolupracují, před námi úspěchy a víkend se ponese ve znamení rozumu a komunikace. Druhý zářijový týden jednoznačně v pohodě a v pořádku, co chceme víc. Astrolog Tonda Baudiš u nás každé pondělí, děkujeme za to.
1: Moc ti děkuju, moc zdravím.
2: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
3: Víte, že každá písnička, kterou jsme si oblíbili, je spojena s nějakou naší důležitou vzpomínkou? O hudbě víme téměř vše. Rádio Hana. Váš nejlepší hudební výběr každý den.
4: Město nebo vesnička, my jsme vaše jednička. Rádio Hana. Rádio Hana.

0: počasí.
1: Víme, jak bude v pondělí na Olomoucku i jinde v regionu. Očekáváme velkou oblačnost, přechodně až zataženo. Den by se nám ale měl obejít beze srážek. Nejvyšší teploty se vyšplhají k 20 až 23 stupňům. Na jihu Olomouckého kraje můžeme naměřit až 25. Vítr nám bude foukat pouze slabý. Alergici, stále nám pokračuje sezóna významného alergenu ambrozie. Ve vzduchu může být taky heřmánek, jetel, jitrocel nebo třeba peliněk. Díky současnému počasí, kdy sem tam sprchne a není vyloženě vedro, je ale míra ohrožení pylem podle odborníků v celé republice nepatrná.

0: hvězd ví.
1: Rádio Hana.
0: Horoskopy pro dnešní den.
2: Berani, rodinné záležitosti naberou nečekaný, ale příznivý směr. Býci, jste kouzelní a v jádru jste dobráci od kosti. Blíženci, stačí maličkost a hned se vám vrátí dobrá nálada. Raci, pokud si chcete zlepšit kondici, musíte udělat první krok. Lvi, najděte si čas na obětí, i když to není úplně váš styl. Pany, dopřejte ostatním větší prostor. Váhy, řešíte budoucnost a volíte jistotu. Štíři, vy se nebojte sdílet své sny. Střelci, tam, kde jste čekali odmítnutí, najdete otevřenou náruč. Kozorozi, zvládnete všechny úkoly a navíc s úsměvem. Vodnáři, nemusíte být neustále v pohybu, jen abyste měli dobrý pocit. A co my ryby, možná bychom na chvilku měli ustoupit do pozadí a pak sledovat, co se bude dít.
0: Hvězdy ví.
1: Rádio Hana.
0: Vaše horoskopy každý den v tomto čase.
3: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
4: Mrkněte na opel-morava.cz nebo rovnou přijeďte. Váš autorizovaný prodejce Opel, Moto Morava, Brněnská 57 Olomouc.
5: Chutě kraje Olomouckého jsou tady. Oblíbený festival kvalitního jídla a pití přináší originální dobroty od farmářů a výrobců z regionu, vymazlené speciality z restaurací a bister a bohatý program pro malé i velké. Navštivte Food Festival Chutě kraje již tuto neděli v parku Michalov v Přerově. Více na chutekraje.cz. Na akci vás zve projekt Olivie. Olomoucký kraj, region zdravého života.
6: Fitnessáci pozor! Aktivní září v Nutrend World Fitness Olomouc. První vstup zdarma, soutěže, ochutnávky produktů, skupinové lekce a navíc sleva 20% na první permanentku. Nečekej a začni podzim naplno v Nutrend World Fitness Olomouc. Tvoje forma začíná u nás.
7: Distant Bells Pink Floyd Tribute Band. Už tento pátek se můžete těšit od 19 hodin v zámeckém amfiteátru na skvělou muziku. Nezapomenutelné skladby kapely Pink Floyd v podání vynikající revivalové skupiny znovu ve Velké Bystřici. Distant Bells Pink Floyd Tribute Band tento pátek Velká Bystřice.
8: Oslavme společně úrodu. Dožinky Olomouckého kraje 12. září v amfiteátru Náměšť na Hané. Čeká vás tradiční program, regionální výrobci, folklor i setkání s lidmi, kteří tvoří srdce našeho venkova. Dožinky Olomouckého kraje 12. září, amfiteátr Náměšť na Hané. Pořádá Agrární komora Olomouckého kraje. Generálním partnerem jsou pivovary Zubr, síla poctivého řemesla.
9: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
10: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
9: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
11: Už tento víkend se ve Šternberku koná tradiční Ecce Homo Historic a spolu s ním šternberské slavnosti. Přijďte obdivovat krásy historických automobilů a motocyklů nebo soutěžní jízdu pravidelnosti. Navštivte město Šternberk a jeho šternberské slavnosti a Ecce Homo Historic. Více na ecce-homo.cz.
0: Rádio Hana.
1: Nejlepší hudební výběr.
0: Nejlepší hudební výběr.

0: těstoviny
1: i sýry.
0: A hlavní výhra?
1: Prodloužený víkend v italském městě Bergamo.
2: Zdravím rádio Hana, vyhrála pobyt, strašně se na to těším. Poslouchejte rádio a moc děkuju.
0: Takhle se radovala Radka z Hranic. Grácie, že jste hráli s námi.
1: A teď otázka.
0: Co dostáváte k svátku?
1: Kytku?
0: Bonbonieru?
1: Kafe?
0: Dobře.
1: Ale my na to jdeme jinak.
0: Každému oslavenci skládáme vlastní sváteční hymnu.
1: Tak schválně, kdy zahrajeme tu vaši?
0: A víte, co nám dělá největší radost?
1: Podle aktuálních průzkumů se každý měsíc Radio Hana,
0: Skyrock
1: a Radio Metropole naladí 443 tisíc posluchačů.
0: Skoro 500 000 důvodů poděkovat za vaši přízeň.
1: Jsme vaše jednička.
0: Takové jsou zářijové novinky Rádia Hana.
3: Rádio Hana.
1: Přejeme.

0: Víte, že každá písnička, kterou jsme si oblíbili, je spojena s nějakou naší důležitou vzpomínkou? O hudbě víme téměř vše. Rádio Haná. Váš nejlepší hudební výběr každý den. Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů. To vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.
1: Zažijte sílu čistého hlasu. Vokální skupina High Five vás zve na exkluzivní koncert Stars Sing, když hlasy září. Čekají vás legendární světové i české hity bez jediného nástroje a v dokonalé harmonii. 18. listopad, Červený kostel Olomouc. Omezený počet vstupenek na sezení jen na smsticket.cz.
2: O víkendu 12. a 13. září ožije Prostějov už dalším ročníkem hanáckých slavností. Oblíbenou akcí s bohatým kulturním programem, regionálními pokrmy, tradicemi Hané a krojovaným průvodem. Na náměstí TG Masaryka v Prostějově vás čeká o víkendu skvělá zábava pro celou rodinu.
0: Čtyři skvělí finalisté, jedno pódium a obrovské napětí. Kdo se stane novou hudební hvězdou našeho regionu?
3: Odpověď přinese velkolepé finále už v neděli 13. září v nádherném prostředí Přerovského parku Michalov.
0: Živě a naplno to rozbalí slovenští inými slovami.
4: Mé

0: právě tahle vystoupení přímo před vámi a porotou rozhodnou, kdo ovládne soutěž a získá prestižní titul Radiotalent Olomouckého kraje 2026.
1: Rozdáme i ceny veřejnosti a atmosféru rozproudí skvělý hudební host Romana Maříková.
0: K tomu parádní den pod širým nebem propojený s oblíbeným festivalem Chutě kraje.
1: Přijďte fandit svým favoritům. Finále soutěže Radiotalent 13. září od 11 hodin v parku Michalov v Přerově. Vstup je zdarma.
0: Těšíme se na vás.
1: Tento projekt je realizován s finanční podporou Olomouckého kraje.
2: To nejlepší pro ty nejlepší.
3: Radio Haná
2: a ranní topka.

0: zprávy, víme, jak bude, a také aktuální dopravní informace. Hezké ráno.
1: Bude 6 hodin.
2: Hezké ráno.
1: Zprávy Rádia Hana.
3: Co pak se děje, to vám povíme právě teď. Policie na Olomoucku vyšetřuje sérii brutálních napadení dětí a mladistvých. Podle informací Mladé fronty dnes má útoky na svědomí skupina přespolních mladíků, která objíždí vesnické zábavy a napadá osamocené oběti. K incidentům došlo například ve Slatinicích, Náměšti na Hané nebo v Drahanovicích. Jeden z napadených chlapců skončil v olomoucké fakultní nemocnici s těžkými zraněními v obličeji. Kriminalisté už případy intenzivně prověřují, vzhledem k věku poškozených, ale zatím nechtějí poskytovat

0: prodejcům a ochránit tak zákazníky. Sport. Na mistrovství Evropy v paraplavání v Turecku bude Česko reprezentovat desítka závodníků. Mezi největší naděje českého týmu patří paralympijský vítěz David Kratochvíl a zkušený Arnošt Petráček. V nominaci jsou ale i mladé juniorské naděje. Vedení výpravy neskrývá vysoké ambice a cílí na cenné kovy. Šampionát startuje už v pondělí a potrvá do soboty.
1: Počasí. Víme, jak bude v pondělí na Olomoucku i jinde v regionu. Očekáváme velkou oblačnost, přechodně až zataženo. Den by se nám ale měl obejít bez srážek. Nejvyšší teploty se vyšplhají k 20 až 23 stupňům. Na jihu Olomouckého kraje můžeme naměřit až 25. Vítr nám bude foukat pouze slabý. Alergici, stále nám pokračuje sezóna významného alergenu ambrozie. Ve vzduchu může být taky heřmánek, jetel, jitrocel nebo třeba peliněk. Díky současnému počasí, kdy sem tam sprchne a není vyloženě vedro, je ale míra ohrožení pylem podle odborníků v celé republice nepatrná.
2: Jsem John, John Crane, a hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
3: Doprava. Dobré ranko, za volantem D35 z Lipníku nad Bečvou na Olomouc. Před sjezdem na velký újezd dejte pozor na odstavené auto na krajnici. Úplně stejná komplikace nás čeká i na D1, když jedete z Ostravy na Přerov hned za exitem hranice. Odstavené auto. Pokud míříte na D1 od Říkovic na Vyškov, u sjezdu na Kojetín nohu z plynu, dohlíží na vás policejní hlídka. Víme, jak se jezdí tady, ať se vám dnešní ranní káva v autě nikde nevylije.
4: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
5: Pěkný den na cestách vám přeje společnost Autorolný.
6: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Profesionál. www.autorolný.cz.
4: Nejlepší hudební výběr.

Něco jakože moje srdce tepe pořád. Za tebou Petro Boys Heart. Jedna klasická hitovka z 80. let od britského dua, které ještě pořád koncertuje. 6 hodin 8 minut olomoucké divadlo Tramtárie spustilo prodej vstupenek na zářijový program. Nabídne oblíbené komedie, pohádky i novinku Vše o mužích. Univerzita Palackého zase zve své absolventy na setkání v září, které vyvrcholí tento víkend v rámci oslav 80. výročí obnovení univerzity. Kdo slaví svátek a narozeniny, důležité události dnešního dne, do 7 minut nahané 6.

0: Pondělním ránem s datem 7. září nás provází kapela Johnny Hates Jazz. Přejeme dobré ránko, za chviličku No Name, Katy Perry, na hodinkách za minutu 6:45.
1: Rádio Haná, kalendárium.
0: Dobrý den, 7. září otevíráme dnešní kalendář. Je to zároveň den otevřených dveří v kulturních a historických památkách. Pokud máte chvilku, vyražte za nějakým pěkným zážitkem. Své narozeniny dneska slaví legendární fotbalový útočník Tomáš Skuhravý i herní kamarád do deště Sagvan Toffy. Půlkulatých 65 oslavuje excentrický baskytarista Vilém Čok z pražského výběru. Byl dostále hodně energie. Dnešní datum přináší i smutnou vzpomínku. Je to 15 let od tragické letecké nehody v Jaroslavli, při které zahynuli hokejoví mistři světa Karel Rachunek, Josef Vašíček a Jan Marek. Kluci, vzpomínáme na vás. Na úplný závěr kalendáře dnešní sváteční jméno a to jsou všechny Regíny. Všechno nejlepší k svátku je 7. září.
2: Regíny!

0: Jaro nedělá, ale Jaro dělá zaručeně nejlevnější pojištění vozidel. Za internetové ceny a se zázemím více než 40 kamenných poboček. Přejděte na jaropojištění.cz.
1: Rádio Hana. Baví nás bavit vás. I v pondělí ráno.
2: MLS Holice uvádí příběh o maximální jistotě, stabilitě a skvělé budoucnosti. Ve světě plném nejistoty přichází gigant z Olomouce, který napájí i světová datacentra. Nábor na nové pozice v kanceláři i ve výrobě. V hlavních rolích čisté prostředí, vysoký nástupní bonus pro vybrané pozice, atraktivní mzda, 10 000 na volný čas a 5 týdnů dovolené. Vstupenky do nové kariéry jsou právě v prodeji. Premiéra vašeho úspěchu na MLS. .cz.
3: Vyberte pro dítě správný sport. Ve čtvrtek 10. září od 14 hodin bude na Tyršově stadionu akce Sportuj v Šumperku, přehlídka sportovních oddílů a kroužků, 33 stanovišť, ukázky sportů, soutěže i kontakty na kroužky. Sportuj v Šumperku 10. září Tyršův stadion. Vstup zdarma.
1: Helvetia Olomouc. Exkluzivní hodinky, co jinde nenajdete. Longines, Rado, Mont Blanc a prémiové Smartwatch Garmin k vyzkoušení na Horním náměstí 1 v Olomouci. Nechybí zlaté šperky ani servis hodinek. Helvetia hodinky.cz.
4: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD

0: BeVajdy.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
1: Navštivte nejbližšího partnera BeVajdy, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc. BeVajdy.olomouc.cz.
2: Izomat stavebniny.
3: Tak velká, úžasně tenká, se jmény Modena, Palermo, Neapol. Ne, to není pizza. Jsou to nádherné betonové dlažby Light od Presbeton.
4: Stačí si vybrat.
3: Se slevou 20% ve stavebninách Izomat.
4: Izomat.cz.
5: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
6: Slyším, Datart nákupy?
5: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Dopřejte své kuchyni i koupelně prémiovou pračku, myčku nebo troubu AEG se slevou až 20%.
6: To je mazec.
5: Datart, opravdový elektrospecialista.
7: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například a vyvážko Kolíno 74 dávek za novou běžnou cenu 89,90. Nebo Jarkapsle domičky 60 kusů za novou běžnou cenu 299,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton. Dlažby, ploty, sluší všude přitom.
9: Seta od Dytonu. Dlažba s reliefem přírodního kamene a stylovými kolormixy nyní se slevou 17%. Nakoupíte v síti prodejen Stavmat stavebniny. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
10: Hezký den vám přeje nejlepší adresa ve městě. www.olomouc.cz.
11: Rádio Hana.
12: Nejlepší hudební výběr.

už máme půl sedmé. 6 hodin a 30 minut. Dobré ráno. Domů, do práce i do auta. No tak začátek týdne vypadá, že léto s námi podepsalo smlouvu na dobu neurčitou. Dnes a zítra nabídneme v podstatě letní počasí. Ve středu přijde potom ledová sprcha v podobě studené fronty. Přijde déšť, přijdou bouřky, koncem týdne už teploměr horko těžko překročí 20. Dneska ještě po chladnějším ránu se obloha od západu vyjasní. Teploty se vyšplhají na příjemných 20.

0: Posloucháte Rádio Haná, ráno je top.
1: To nejlepší, Golden. Jen to nejlepší z našeho vysílání.
0: To nejlepší z našeho vysílání, už za chvilku náš pravidelný pondělní host Tonda Baudyš. Huntrix, pro vás, kteří nevíte, fiktivní kapela, dívčí skupina, členka s tajnými lovkyněmi démonů. No a píseň Golden je právě nejsilnější zbraní, protože

0: hudební ocenění. Fenomén animovaného filmu K-pop Demon Hunter X je prostě stále velký fenomén. Tak dobré ránko, no a Tonda Baudyš nám řekne, jak to bude tento týden odvěst směrem k nám. Dobré ráno, 6.37.
1: Nemáme věšteckou kouli, přesto se můžeme dívat do budoucnosti, alespoň částečně. Na našem rádiu máme každé pondělí astrologa Tondu Baudyše a ten tuší, co připravují hvězdy během druhého zářijového týdne. Tondo.
2: Ahoj Luky, zdravím tebe i posluchače. Je to hezký týden. Nejsou planety v kolizi, byly, ale už nejsou. Slunce, Mars ve spolupráci, zejména uprostřed týdne, středa, čtvrtek, pátek, to obrovský nahrává tomu, aby jsme dělali věci normálně v klidu s dobrýma výsledkama, malý úspěchy, malý pokroky vpřed, ale ono se to potom sčítá, někde se to projeví. Velmi slušný je to prosím tě směrem k víkendu, protože tam je navíc vynikající Merkur, planeta inteligence, rozumu, komunikace, nádherně ozářený, osvícený Uran, Pluto, Neptun, jo, takže hluboký, upřímný, pravdivý rozhovory, tohle my astrologové vidíme nesmírně rádi. Jo, ten víkend by měl být po dlouhý době takovej jako víkend za odměnu pro všechny.
1: Planety spolu vychází, Slunce a Mars spolupracují, před námi úspěchy a víkend se ponese ve znamení rozumu a komunikace. Druhý zářijový týden jednoznačně v pohodě a v pořádku, co chceme víc. Astrolog Tonda Baudyš u nás každé pondělí, děkujeme za to.
2: Moc ti děkuju, moc zdravím.
3: Každý den to nejlepší z Rádia Haná.
4: Profesore, zas ten váš Olprán.
5: Ano, mají teď speciální akci na elektrokola už od 15 tisíc. Dětská kola od 4 tisíc a dospělá od 5 tisíc.
4: Takže všichni pro kolo na Olpran.cz nebo do podnikové prodejny na Libušině 101 v Olomouci.
5: Přesně tak, budoucnost čeká. Olpran.cz.
6: Znáte Kroměříž ve dne, ale zažili jste ji už i po setmění? Přijďte na slavnost Kroměříž září, která propojí ulice, náměstí i skrytá zákoutí v jeden velký zážitek. Čekají vás magická nokturna, pouliční umění, skvělé gastrospeciality, koncert kapely Divokej Bill i filmové hity v podání Olomoucké filharmonie. Zažijte město v novém světle od 18. do 20. září přímo v ulicích Kroměříže. Kompletní program na kroměříž.eu.
7: Franto, co ty haldy šrotu, co se ti tu válí?
8: Ale jo, furt. Už jsem volal do Kiveku. Mají 4 provozovny. Mladějovice, Šternberg, Uničov i Litovel. Všechno uklidím, prosím tě.
9: Vykoupí i zpracují železo, barevné kovy a dokonce likvidují vozidla.
10: Odvezu i Máňu, ta už nepojede a ještě nám za ní zaplatí.
7: Fakt jo, tak to si koupím něco na sebe.
8: No, to určitě.
11: Kovošrot, sběrné suroviny a automrakoviště. To je Kivek. S měkkým i a dvojitým v.cz.
12: Zažijte den otevřených dveří v bývalé cihelně Slavonín. Čokoládovna Choco Bonté otevírá v sobotu brány historického areálu a zve vás na komentovanou prohlídku do prostor staré cihelny.

0: Cihelně Slavonín. Těšíme se na vás.
1: Makáte naplno v práci, jste domácí kutil nebo vyrážíte do terénu? V Ardonu vás oblékneme od hlavy až k patě. V úterý 15. září startuje velký den v prodejně Ardon v Olomouci na Hněvotínské u Kauflandu. Čeká vás exkluzivní sleva 25% na kompletní sortiment, dárky k nákupu i parádní servis. Oblečení a obuv, co vás nenechají ve štychu. Úterý 15. září Ardon Olomouc na Hněvotínské. Přijďte si pro svůj kousek. Ardon, pracovní a volnočasové oblečení a obuv.
0: Dny evropského dědictví v Olomouci od 7. do 13. září. Komentované prohlídky a procházky, otevřené památky i hudební vystoupení. A v pátek 11. září slavnostní open air program Moravského divadla a Moravské filharmonie Olomouc. Celý program najdete na det.olomouc.eu.
2: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
3: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
2: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.
3: Pozor! Letní ceny uhlí platí do konce září i pro Olomoucko a Jesenicko.
4: Podzim je čas tvoření v galanterii.

Ranní povinnosti vás teď možná zaměstnávají víc, než byste chtěli. 6 hodin 49 minut Love Song zpívá Sarah Bareilles. No a dva skvělé songy nás dělí od dalších zpráv. Kolega Tomáš Gottwald už je v redakci, chystá čerstvé informace. Máme předpověď počasí, víme, jak se jezdí tady, i ranní policejní hlídky už jsou pěkně v terénu. Chlapci, zdravíme vás. One Republic a John Secada do 7 hodiny.

0: hodinu otevře kapela Tým. A zprávy máme dřív než ostatní 6.55.
1: Bude 7 hodin.
2: Hezké ráno.
1: Zprávy Rádia Hana.
3: Pojďte si poslechnout, co pak se děje. Máme tu pro vás zprávy. Je pondělí 7. září. Začínají dny evropského dědictví v Olomouci. Program přinese komentované prohlídky a procházky, koncerty, videomapping a na pátek je v plánu velký open-air koncert Moravského divadla a Moravské filharmonie Olomouc na Horním náměstí s populárními operními a symfonickými kusy.
4: Bude to mega velké gala. Budeme tam mít solisty opery v čele s Evou Urbanovou a Danem Matouškem, což jsou opravdu ty áčkové superhvězdy v operním světě. Zároveň tam bude Jirka Přibyl, což je další áčková superhvězda a zároveň náš šéf opery, který bude zpívat. Vystoupí orchestr Moravské filharmonie v plném obsazení, to znamená 70-hlavý orchestr, smíšený pěvecký sbor, který bude opravdu velký, bude doprovázet vlastně naše solisty. A v jednu chvíli, pokud nebude pršet, se tam objeví i náš balet.
3: Přiblížil ředitel Moravského divadla a Moravské filharmonie Olomouc David Gerneš. Novinkou v letošním programu otevřených památek Dnů evropského dědictví v Olomouci je zcela mimořádné zpřístupnění unikátní pevnostní bašty číslo 8 nad schody u vily Primavesy. Podrobný program Dnů evropského dědictví v Olomouci najdete na webu ded.olomouc.eu.
2: Olomoucko aktuálně.
3: Sérii útoků na vesnických zábavách na Olomoucku dál prověřuje policie. Jde o brutální napadání dětí, za něž má být odpovědná skupina mladíků, která objíždí vesnické zábavy a útočí na osamocené oběti. Případy napadení evidují obce jako Náměšť na Hané nebo Slatinice. Jeden z napadených chlapců skončil v olomoucké nemocnici se zlomeninami obličeje. Policie oznámila, že provádí veškeré úkony ke zjištění pachatelů. Rostoucími cenami paliv se bude opět zabývat vláda, a to dnes. Podle premiéra Andreje Babiše mají rafinérie nepřiměřené zisky, píše ČTK. Kabinet zvažuje zastropování marží, ale snižovat spotřební daň neplánuje. Například v Olomouckém kraji je průměrná cena benzínu Natural 95 nyní 43 korun za litr a průměrná cena nafty 46,50 za litr.
1: Sport.
3: Máme za sebou 7. kolo 1. a 2. fotbalové ligy. Jak pak se dařilo klubům z našeho regionu? Sigma Olomouc přemohla Bohemku 3-0, Slovácko remizovalo 0-0 s Pardubicemi a Zlín padl 1-3.

0: 25 stupňů Celsia. Víme, jak bude? Dobré ráno za volant, ranní kolony na Chvalkovické v Olomouci kolem 6 až 10 minut. Zahuštěná doprava je i v Sokolovské ve směru ke Komenského, kde popojedete ve 4-minutové koloně. Mimo město na D46 se od Vyškova na Olomouc krátkodobé prohlídky a mobilní měření. D1, Lipník nad Bečvou, Loučka, odstavené auto. S další odstavenou károu počítejte na Blanensku, je to přímo ve městě ulici Na Poříčí. V Olomouci na Lipenské zvyšte pozornost. U cesty se pohybuje pejsek, bacha na chlupáče. Ještě pozor na rychlost a předpisy. Policejní hlídky potkáte v Napajdlí, v ulici Nádražní, v Otrokovicích u Štěrkoviště a v Tlumačově na ulici Klasická. Taky v pondělí dobře dojeďte.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
2: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
1: Nejlepší hudební výběr.

přinesteme vám zajímavé osobnosti našeho regionu. Dnešním hostem je Otakar Štěpán Bačák. Rozhovor poslouchejte dnes po 10. a 16. hodině na tomto rádiu. Top osobnosti kraje.

0: ranní zdržení, ranní kolony po cestě do práce, do školy, do školky. 7 hodin a 15 minut, čtvrt na 8. V Držovicích se uzavírá taky důležitý exit a sjezd, tak v Prostějově. To bude ranní peklíčko, tam se ještě podíváme. Horoskopy za moment, čtvrt na 8.
1: Váš kraj, vaše rádio. Každé první pondělí v měsíci vám přinášíme novinky z Olomouckého kraje, navíc z první ruky, rovnou od vedení Olomouckého kraje. Rozhovory přinášíme vždy první pondělí v měsíci po 12., 15. a 18. hodině na tomto rádiu. Už 7. září bude hostem náměstek hejtmana pro oblast školství Svatopluk Binder. Nalaďte si nás. Hvězdy ví.
2: Rádio Hana.
1: Horoskopy pro dnešní den.
3: Berani, rodinné záležitosti naberou nečekaný, ale příznivý směr. Býci, jste kouzelní a v jádru jste dobráci od kosti. Blíženci, stačí maličkost a hned se vám vrátí dobrá nálada. Radci, pokud si chcete zlepšit kondici, musíte udělat první krok. Lvi, najděte si čas na obětí, i když to není úplně váš styl. Pany, dopřejte ostatním větší prostor. Váhy, řešíte budoucnost a volíte jistotu. Štíři, vy se nebojte sdílet své sny. Střelci, tam, kde jste čekali odmítnutí, najdete otevřenou náruč. Kozorozi, zvládnete všechny úkoly a navíc s úsměvem. Vodnáři, nemusíte být neustále v pohybu, jen abyste měli dobrý pocit. A co my ryby? Možná bychom na chvilku měli ustoupit do pozadí a pak sledovat, co se bude dít.
1: Hvězdy ví.
2: Rádio Hana.
1: Vaše horoskopy každý den v tomto čase.
4: Mami, co jsme vyhráli?
5: To hned zjistíme. V galerii Šantovka každý los pomáhá i vyhrává. Až do 29. září můžete přispět na dům Ronalda McDonalda ve fakultní nemocnici Olomouc. Za každých 25 korun získáte stírací los s garantovanou odměnou, třeba plyšovou kapibarou. 100% příspěvků půjde na výstavbu domu, který pomůže rodinám zůstat na blízku svým nemocným dětem. Přispějte, setřete, pomozte rodinám zůstat spolu.

0: do 31. října více na Lidl.cz. Čau a pa! Na kraji zemích je ochotnej
1: ňam, ňam, ňam. Tento víkend přijede na Sovinec loutkářská a pohádková pouť. Loutkové pohádky a hry v podání divadelních a šermířských společností. Prohlídky hradu s průvodcem na třech trasách. Bohaté občerstvení pro všechny návštěvníky. Víkend plný pohádek, to je loutkářská a pohádková pouť o víkendu na Sovinci.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: $200,000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
5: Mezinárodní výstava psů Flora Canis. Výstaviště Flora Olomouc 12. a 13. září. Přehlídka psích šampionů ze všech koutů světa a atraktivní program pro děti i dospělé. Mezinárodní výstava psů Flora Canis a dětský den na Flóře 12. a 13. září v Olomouci. Více na floracanis.cz.

0: Dvojka od Dytonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční.
1: O víkendu 12. a 13. září ožije Prostějov už dalším ročníkem Hanáckých slavností. Oblíbenou akcí s bohatým kulturním programem, regionálními pokrmy, tradicemi Hané a krojovaným průvodem. Na náměstí TG Masaryka v Prostějově vás čeká o víkendu skvělá zábava pro celou rodinu.
2: Fitnessáci pozor! Aktivní září v Nutrend World Fitness Olomouc. První vstup zdarma, soutěže, ochutnávky produktů, skupinové lekce a navíc sleva 20% na první permanentku. Nečekej a začni podzim naplno v Nutrend World Fitness Olomouc. Tvoje forma začíná u nás.
3: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
4: 19. září, to je sobota, a na Fortu 20 v Křelově se bude rozdávat laskavost.
5: Druhý ročník laskavého festivalu přiveze Voxela, Terneč Have, Maoka, divadlo Tramtári a spoustu zábavy i zážitků.
4: Festival pro malé, velké i všechny, kteří mají srdce na správném místě.
5: Vítěžek akce podpoří spolek Dobropas a děti s poruchami autistického spektra.
4: Vstupenky na smsticket.cz.
5: Pořádá nadace Heleny Morávkové a rodinné centrum Olivy.
6: To snad ne, já se na to vysp***u a Kuťka je zase fuč.
7: Tak jdi už konečně do Milwaukee, jejich apka ti najde a navíc pohlídá její výkon.
6: Si děláš kozy, a kde to Milwaukee mají?
7: Ve Šternberku, v prodejně nářadí Todd Group na Jivavské. Samej profi Verzeig. Víš co, mrkni rovnou na náradi do ruky.cz.
8: Rádio Hana.
9: Dobré ráno.

Posloucháte Rádio Hana, dobré ránko přejeme v 7 hodin a 26 minut ranní kolony v centru Olomouce, Prostějova i Přerova. Vezeme děti do školy, do školky, anebo sami jedeme do práce. Ještě poslední dny takového jako zářijového léta nás čekají v pondělí a v úterý. Od středy už přijde natvrdo podzim, teploty spadnou o 10 až 12 stupňů Celsia. Takže sluníčka si ještě užijeme a na zmrzlinu můžeme jít ještě dneska a zítra úplně s klidným svědomím, protože počasí bude skoro jasné až polojasné. Pondělí a úterý nabídne teploty kolem 22 až 26. Zítra dokonce 29 až 30 stupňů Celsia. Pak bouřky a ochlazení. Za 2 minuty půl osmé přejeme dobré ráno. Posloucháte Rádio Hana.

0: Maďarsku se konal o víkendu 9. ročník mistrovství v kopání hrobů. Podíváme se na to za chvilku. Tomáš Olišar vydává nový skvělý videoklip. Řekneme teď Tom Gregory a Madonna už za moment. 7.34. Rádio Haná, ranní topka.
1: Rádio Haná, životní styl.
0: Radio Talent a 18-letý písničkář Tomáš Olišar vydává nový videoklip ke skladbě Tak mi řekni, proč jsi na mě tak zvědavá. Klip k písničce z jeho prvního českého EPčka vychází na YouTube právě dnes, 7. září, a je opravdu unikátní. Natočil se totiž takzvaně na jediný nepřerušovaný záběr bez jediného střihu. One take. Zatímco Tomáš zpívá v popředí za doprovodu piana, v pozadí herci rozehrávají skvělou improvizovanou etídu. Pokud máte rádi poctivou, surovou muziku inspirovanou Bobem Dylanem nebo Beatles, určitě si tenhle vizuální i hudební zážitek nenechte ujít. Tomáš Olišar, Radio Talent a hitovka Tak mi řekni, proč si na mě tak zvědavá. Podrobnosti má i web report.cz.
1: Radio Haná. Baví nás bavit vás. I v pondělí ráno.
2: Máte ucpanou kanalizaci? Vyřeší se Sezako. Chtěli byste zmonitorovat kanalizaci? Vyřeší se Sezako. Máte plnou žumpu? Vyřeší se Sezako. Potřebujete vyčistit bioplynovou stanici nebo jímku s kalem? Vyřeší se Sezako.
3: Dřevo Ob, poctivé dřevo z Hané. Už 15 let dodáváme kvalitní palivové dřevo pro celý olomoucký region. Dřevo nařežeme, naštípeme a dovezeme až k vám. Objednejte včas a využijte aktuální letní ceny. Více na dřevoob.cz.
4: Vůně soutěžního guláše, studené pivo a živé kapely. To je Bohuňovický Guláš Fest v sobotu 12. září u kulturního domu v Bohuňovicích. Hrát bude Star Hills, Folklorika, Viktor Sodoma a Parní stroj. V průběhu večera budeme pozitivní s kapelou Negativ. Skvělá zábava na Guláš Festu v Bohuňovicích.
5: Pracuješ ve výrobě a chceš změnu? Přijď do Mubea Prostějov. Hledáme seřizovače a další výrobní pozice. Mrkni na pracemubea.cz. Mubea Prostějov. Pořádná práce, pořádná výplata.
6: Dentální hygiena v Kaja Klinik v centru Olomouce. Kaja Klinik přijímá nové pacienty na dentální hygienu a bělení zubů. Dopřejte svým zubům profesionální a moderní přístup. Objednejte se včas na caiaklinik.cz v Olomouci.
7: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
8: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
9: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
10: Distant Bells Pink Floyd Tribute Band. Už tento pátek se můžete těšit od 19 hodin v zámeckém amfiteátru na skvělou muziku. Nezapomenutelné skladby kapely Pink Floyd v podání vynikající revivalové skupiny znovu ve Velké Bystřici. Distant Bells Pink Floyd Tribute Band tento pátek Velká Bystřice.
11: Autokubíček, rodinná firma s tradicí, kterou najdete v Olomouci a v Šumperku, a hlídka Rádia Haná jedou za vámi. Vezeme vám vozy Renault a Dacia, muziku a dobrou náladu. Najděte si nás. Rozpis hlídek a více info na webu radiohana.cz a v našem vysílání. Autokubíček, vždy něco navíc, a hlídka Rádia Haná jedou k vám.
12: Kvalita, na kterou je Evropa hrdá. Renault a Dacia. Nové modely a akční novinky v Autokubíček, Olomouc a Šumperk. Více na autokubíček.cz.
13: Už tento víkend se ve Šternberku koná tradiční Ecce Homo Historic a spolu s ním šternberské slavnosti. Přijďte obdivovat krásy historických automobilů a motocyklů nebo soutěžní jízdu pravidelnosti. Navštivte město Šternberk a jeho šternberské slavnosti a Ecce Homo Historic. Více na ecce-homo.cz.
14: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová šery rajčata 500 gramů za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. A excelent 11 kupu litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
15: Oslavme společně úrodu. Dožinky Olomouckého kraje 12. září v amfiteátru Náměšť na Hané. Čeká vás tradiční program, regionální výrobci, folklor i setkání s lidmi, kteří tvoří srdce našeho venkova. Dožinky Olomouckého kraje 12. září, amfiteátr Náměšť na Hané. Pořádá Agrární komora Olomouckého kraje. Generálním partnerem jsou pivovary Zubr, síla poctivého řemesla.
16: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s pětiletou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
17: Mrkněte na opel-morava.cz nebo rovnou přijeďte. Váš autorizovaný prodejce Opel, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc.
18: Tohle je Rádio Hana.

American Pie, 7:45, 7:45 v Maďarsku dneska ve všech zprávách a ve všech rádiích. Absolutní hit. V městečku Nyergeš uj Faulu se sešlo 19 týmů na 9. ročníku mistrovství světa v kopání hrobu. 39 chlapíků v šileném horku rubalo suchou hlínu na čas. Úkol byl jasný, jamka 2 metry na délku, 80 čísel na šířku, 1,60 m hloubky. No a pak pěkně zase všechno zasypat a hezky upravit. Ano, vítěznou dvojici známe, je to Robert Naď a Láslo Kiš. Zvládli to za rekordní hodinu a 21 minut. Domů si odnáší přepočtu přes 13 000 korun. Pánové, až vám půjde práce od ruky dneska pomalu, vzpomeňte si na maďarské hrobníky. Ti mají pro strach i motiku opravdu uděláno. Teď vám hrajeme Like It, Křídla, taky Bruno Marse. Přejeme krásné pondělní ráno. Dnešek bude hezký, teploty až 26 stupňů ve stínu.

Bruno Mars, Nahané, Olomouc, Blanensko, Bruntálsko, tady jsme doma, vysíláme místní zprávy už za 3 minutky, má kolega Tom Gottwald opět novinky, připojím počasí i dopravu a teď pouštím Jennifer Rush. Dobré ráno.

vždy čerstvé až křupavé zprávy, počasí a doprava už za moment tady u nás na Hané. 7. září 1996 Praha zažila událost, která se zapsala do hudební historie. Michael Jackson vystoupil, je to už 30 let. A tak si připomeneme nejen hit Black or White, ale připomeneme si tahle, nebo tuhle vzpomínku na pražský koncert už v následující hodině. Tak vás zveme.

0: počasí a doprava dřív než ostatní 7.56.
1: Bude 8 hodin.
2: Hezké ráno.
1: Zprávy Rádia Hana.
3: Zprávy pro vás právě teď na našich vlnách. Jdeme na to. Je pondělí 7. září. Po novém jezdíme v Olomouci na Stupkově ulici. Opravy silnice skončily. Rekonstrukce za 31 milionů korun přinesla nový povrch, moderní zastávky pro městskou hromadnou dopravu a 30 nových parkovacích míst. Celkem už jich je 92.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: Novou sportovní halu máme v Litovli. Hala za 91 milionů korun přináší nové zázemí pro místní sportovní oddíly, žáky škol i širokou veřejnost. Otevřela se v uplynulých dnech u Sokolovny. Moderní hala nabízí velkou hrací plochu pro míčové sporty, diváckou tribunu i moderní šatny. Do provozu vstoupila s novým školním rokem. Stavba roku České republiky by mohla být z Přerova. O titul k roku 2026 se uchází nová přerovská radnice. Na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka byla vybrána mezi 150 nejlepších realizovaných projektů z celé České republiky. O vítězích rozhodne odborná porota a zároveň je tu i prostor pro veřejnost. V ceně veřejnosti lze hlasovat do 15. listopadu na webu stavbaroku.cz. Přerovská nová radnice soutěží pod číslem 83.
1: Sport.
3: Dokázala to. Hvězda přerovského tenisu Linda Nosková postoupila poprvé v kariéře do čtvrtfinále Grand Slamu US Open. Přemohla Ukrajinku Kostěkovou 2-1 na sety. V duelu o postup do semifinále vyzve na newyorském betonu zítra světovou jedničku Bělorusku Sabalenkovou.
1: Počasí.
0: Víme, jak bude, je tu předpověď počasí. Začátkem týdne to vypadá, že léto podepsalo smlouvu na dobu neurčitou. Dnes i zítra krásně, v úterý dokonce až 30 stupňů Celsia. Ve středu přijde v uvozovkách ledová sprcha v podobě studené fronty. Bude déšť i bouřky. Dokonce

0: D46 Držovice ve směru od Olomouce. Důvodem je měsíční oprava mostní římsy. Řidiči, kteří jedou z Olomouce do Prostějova, tak je tu jediná možnost sjezdu, a to na křižovatce Prostějov centrum, a tam to bude zasekané. Pozor na policejní hlídky v Bořitově v ulici Trávníky, v Napajedlích na nádražní, v Tlumačově v Dolní, ve Valmezu na Masarykově, policii jste viděli na D1 u Ivanovic na Hané a taky v Blansku na Gelhornově. Máme nahlášeny dvě komplikace s odstavenými auty. Jedno stojí na D35 před exitem Velký újezd ve směru Lipník a druhé v Moravské Třebové v centru ve směru k Lidlu. Dobře dojeďte.
1: Rádio Haná. Doprava rychle a spolehlivě.
2: Pěkný den na cestách vám přeje firma Autorolný.
3: Autorizovaný servis a prodej náhradních dílů značky Jeep. www.autorolny.cz.
1: Nejlepší hudební výběr.

pondělí 7. září 2026 a malý flashback, vracíme vaše vzpomínky na Michaela Jacksona, hitovka z roku 1991. My se vrátíme o 30 let zpátky, Praha 7. září 1996, událost, která se nesmazatelně zapsala do hudební historie. Král popu Michael Jackson navštívil českou metropoli jako úplně první zastávku svého celosvětového History World Tour si vybral právě Prahu. Na Letenské pláni se tehdy tísnilo přes 130 tisíc nadšených fanoušků. Atmosféra byla naprosto elektrizující. Pokud jste byli, tak víte, o čem mluvím. Obří socha na místo Stalina. Na podstavci po bývalém Stalinově pomníku na Letné vztyčil produkční tým 11 metrů vysokou sochu Michaela Jacksona v nadživotní velikosti, která lákala na celou pražskou show. Michael Jackson strávil v Česku několik dní, během nich navštívil třeba Pražský hrad a samozřejmě prezidenta Václava Havla. Zpěvák zavítal taky do dětského domova na Zbraslavi a do dětské nemocnice v Motole, kde rozdal spoustu dárků, spoustu hraček a spoustu zážitků. No a samozřejmě technická megalománie, veškeré vybavení, obří scéna, světla, zvuková aparatura přicestovala do Prahy ve více než 30 kamionech a několika nákladních letadlech. Tahle velkolepá show Michaela Jacksona zůstává jedním z největších koncertů pod širým nebem, jaké kdy Česká republika zažila. Vzpomínáme na to proto, že je 7. září a v roce 1996 se právě Michael Jackson zapsal do hudební historie Česka. Král popu si vybral českou metropoli jako úplně první zastávku svého celosvětového turné History World Tour. 7. září, přesně před 30 lety, byl v Praze Michael Jackson a koncertoval. Možná i pro vás. Tak tahle vzpomínka finišuje v 8.08. Posloucháte Rádio Hana, teď už zpátky do klasického všedního pondělí. James Blunt, Stay the Night a Činasky za moment.

0: Rádio Haná, kalendárium.
1: Dobrý den, 7. září otevíráme dnešní kalendář. Je to zároveň den otevřených dveří v kulturních a historických památkách. Pokud máte chvilku, vyražte za nějakým pěkným zážitkem. Své narozeniny dneska slaví legendární fotbalový útočník Tomáš Skuhravý i herní kamarád do deště Sagvan Tofi. Půlkulatých 65 oslavuje excentrický baskytarista Vilém Čok z pražského výběru. Byl dostále hodně energie. Dnešní datum přináší i smutnou vzpomínku. Je to 15 let od tragické letecké nehody v Jaroslavli, při které zahynuli hokejoví mistři světa Karel Rachůnek, Josef Vašíček a Jan Marek. Kluci, vzpomínáme na vás. Na úplný závěr kalendáře dnešní sváteční jméno, a to jsou všechny Regíny. Všechno nejlepší k svátku je 7. září. Regíny!

0: Rádio Haná, kalendárium. Hity a vzpomínky z jednoho roku. To je procházka pamětí. Každé všední dopoledne po deváté. Jedině na Rádiu Haná.
1: Jedna vlaštovka jaro nedělá, ale jaro dělá zaručeně nejlevnější pojištění vozidel. Nabídky všech pojišťoven na jednom místě. Jaro. Jednoduše lepší pojištění vozidel pro každého. jaropojištění.cz
0: Rádio Haná. Jsme nejposlouchanější regionální rádio v Olomouckém kraji. Děkujeme. Rádio Haná. Vaše věrné rádio.

0: Seta od Dytonu. Dlažba s reliefem přírodního kamene a stylovými kolormixy nyní se slevou 17%. Nakoupíte v síti prodejen Stavmat stavebniny. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
1: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Bělidla. t-motor.cz.
2: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
3: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
4: Hleno. Přemýšlíte o novém voze? Teď je ten správný čas. Renault Days jsou tady a s nimi i skvělé nabídky na vybrané modely. Například Renault Austral pořídíte se zvýhodněním až 209 000 korun s financováním a se zimními pneumatikami v ceně vozu. A k tomu výbava v hodnotě až 30 000 korun. Přijďte k nám na testovací jízdu a objevte všechny speciální nabídky na Renault Days do konce září.
5: Autokubíček. Vždy něco navíc. Autokubíček v Šumperku a Olomouci. Autokubíček.cz.

0: Bejsfůrou exkluzivních slev. Vylaďte si domácnost malými šikovnými pomocníky ETA a využijte jedinečnou slevu až 30%.
1: To je mazec.
0: Datart, opravdový elektrospecialista.
2: Rádio Hana.
3: Nejlepší hudební výběr.

Taylor Swift of Late, Radio Haná posloucháte, protože víme, co se děje tady, jak se tady jezdí. Víme, jak bude, no dneska to vypadá na zase další krásný den, teploty až 24 stupňů Celsia. Horké dny nás čekají i zítra, ve středu to utnou bouřky, na pár horkých chvil můžete zažít i na silnici. Policejní hlídky potkáte u Horních Moštěnic na spojnici D1 a D55, u Olomouce taky v Charvátech, no a u Březnice. Jezděte opatrně, tady leží sražené zvíře. Na dálnici D1 za hranicemi ve směru na Ostravu stojí auto na krajnici, taky opatrně. Stěrače nechte v klidu, pršet dneska nebude. Dobré ráno, Mekyš Birka milionkrát a 90 od DJ Boba Everybody.

0: Nostalgická atmosféra, písnička o lásce, vzpomínkách i citových návratech. Muziku složil Mekeš Birka a jeho text. Tak o něj se postaral dlouholetý spolupracovník a dvorní textař Kamil Peteraj. Písnička z roku 2001 z veleúspěšného modrého albumu Meky. Děkujem, podíváme se na to, jak tenhle týden vidí hvězdy náš dvorní astrolog Tonda Baudyš. Posloucháte Rádio Hana 8.34.
1: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
2: Nemáme věšteckou kouli, přesto se můžeme dívat do budoucnosti, alespoň částečně. Na našem rádiu máme každé pondělí astrologa Tondu Baudyše a ten tuší, co připravují hvězdy během druhého zářijového týdne. Tondo.
3: Ahoj Luky, zdravím tebe i posluchače. Hele, je to hezký týden. Nejsou planety v kolizi, byly, ale už nejsou. Slunce Mars ve spolupráci, zejména uprostřed týdne, středa, čtvrtek, pátek, to obrovsky nahrává tomu, aby jsme dělali věci normálně v klidu, s dobrýma výsledkama, malý úspěchy, malý pokroky vpřed, ale ono se to potom sčítá, někde se to projeví. Velmi slušný je to, prosím tě, směrem k víkendu, protože tam je navíc vynikající Merkur, planeta inteligence, rozumu, komunikace, nádherně ozářený, osvícený Uran, Pluto, Neptun, jo, takže hluboký, upřímný, pravdivý rozhovory, tohle my astrologové vidíme nesmírně rádi. Jo, ten víkend by měl být po dlouhý době takovej jako víkend za odměnu pro všechny.
2: Planety spolu vychází, Slunce a Mars spolupracují, před námi úspěchy a víkend se ponese ve znamení rozumu a komunikace. Druhý zářijový týden jednoznačně v pohodě a v pořádku, co chceme víc. Astrolog Tonda Baudyš u nás každé pondělí, děkujeme za to.
3: Moc ti děkuju, moc zdravím.
1: Každý den to nejlepší z Rádia Hana.
4: Luskni.cz.
5: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
4: Luskni.
5: Koloběžku nebo spotřebič?
4: Luskni a máš.
5: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
6: To snad ne, já se na to vys***u. A Kuťka je zase fuč.
7: Tak jdi už konečně do Milwaukee. Jejich apka tí najde a navíc pohlídá její výkon.
6: Si děláš kozy. A kde to Milwaukee mají?
7: Ve Šternberku. V prodejně nářadí Todd Group na Jivavské. Samej profi Verzeig. Víš co, mrkni rovnou na náradidoruky.cz.
8: Je konec, víc už spolu nezažijem. Je to vrak, ale Kivek v Mladějovicích u Šternberka mi za něj dá 3 000 korun. Vezu kompletní autovrak na tuto pobočku a Kivek se o vše postará. Kivek s měkkým I a dvojitým B.cz.
9: Vše, co potřebuje za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová šery rajčata 500 gramů za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. A Excellent 11 kupu litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Dny evropského dědictví v Olomouci od 7. do 13. září. Komentované prohlídky a procházky, otevřené památky i hudební vystoupení. A v pátek 11. září slavnostní open air program Moravského divadla a Moravské filharmonie Olomouc. Celý program najdete na det.olomouc.eu.
11: Autokubíček, rodinná firma s tradicí, kterou najdete v Olomouci a v Šumperku, a hlídka Rádia Hana jedou za vámi. Vezeme vám vozy Renault a Dacia, muziku a dobrou náladu. Najděte si nás. Rozpis hlídek a více info na webu radiohana.cz a v našem vysílání. Autokubíček, vždy něco navíc, a hlídka Rádia Hana jedou k vám.
12: Kvalita, na kterou je Evropa hrdá. Renault a Dacia. Nové modely a akční novinky v Autokubíček, Olomouc a Šumperk. Více na autokubíček.cz.
13: Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Hana hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů. To vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Hana hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.
1: Radio Hana.
14: Nejlepší hudba.

0: Tohle jsou Genesis už bez Phila Collinse. Je to vzkaz roku 1997, se jmenuje Kongo. Na hodinkách 8 hodin 46 minut. Ranní topka jde pomaličku do finále. Zahrajeme Miley Cyrus, Erose Ramazzottiho jako vzpomínku na fantastické italské léto na Hané. No a čeká nás procházka pamětí. Můžu prozradit, že se podíváme na zimní olympijské hry, na mistrovství světa ve fotbale, na záchranu horníků i na jednu katastrofu v letecké dopravě a přitom o letadla vůbec nejde. Nejbliž ale zprávy počasí doprava 5 minut před celou už za moment.
1: Rádio Hana. Naše ráno je top.
2: Vysíláme místní zprávy.
3: Město Olomouc opět volá děti.
1: Ptáme se obyčejných lidí.
4: Ráno se neobejdu bez kávy, jednoznačně. A v zápětí bez záchodu, to taky jednoznačně.
2: Na akce s námi chodíte zdarma.
5: Vyhrál jsem stupenky.
6: Neváhejte, soutěžte, stojí to za to.
5: Strašně se těším, já doufám, že si to tam užijeme, přeci.
2: Víme, jak se jezdí tady.
7: Policie zatím neřídí dopravu na žádné skřižovatek.
1: A hrajeme jen

0: Quantamore, sej, Jaros Ramazote jako vzpomínka na italské léto na Hané, no parádička. Bude 9 zprávy, počasí, doprava po 9 hodině, procházka pamětí, do kterého roku se budeme vracet?
1: Hit za hitem, hit za hitem.
0: Zahrajeme Bruno Marse. Terezu Karndlovou.

0: 100% i po 9. hodině. Dřív než ostatní máme zprávy. 8.55.
1: Bude 9 hodin.
2: Hezké dopoledne.
1: Zprávy Rádia Hana.
3: Zprávy pro vás právě teď na našich vlnách. Kdo jede Olomoucí, dodržujte povolenou rychlost. Dnes to v ulicích města hlídá městská policie. Strážníci hlásí, že měří rychlost na třídě 1. máje u centra a v Keplerově ulici v Holici. Podobné kontroly budou pokračovat i v dalších dnech. Řidiči pozor u Prostějova. Na dálnici D46 u Držovic dnes začala oprava mostní římsy. Jak informuje ředitelství silnic a dálnic, práce za 2 miliony korun tu potrvají měsíc. A jak bude fungovat provoz?
4: Doprava po dálnici povede vždy dvěma pruhy ve směru do Vyškova a jedním pruhem do směru do Olomouce. Komunikaci pod mostem čeká bohužel úplná uzavírka, ale jen po dobu demolice dosluhující římsy. Objízdná trasa povede přes další nejbližší mimoúrovňovou křižovatku.
3: Vysvětluje za ředitelství silnic a dálnic mluvčí Jan Riedl. Z očí do očí si opět budeme moci promluvit s vedením města Přerova. Tradiční setkání s veřejností a rozmluvu o současných tématech města plánuje primátor Petr Vrána na 17. září od 16 hodin v galerii Přerov. Minimální mzda loni nestačila na základní životní náklady. Ukazuje to analýza výzkumného institutu práce a sociálních věcí. Podle výzkumu chybělo 1250 až 4280 korun. Loni činila hrubá minimální mzda 20 800 korun, tedy víc než 2/5 průměrné mzdy. Dál se řeší její přiměřenost. O novém výpočtu navýšení minimální mzdy pro další 2 roky dnes bude rozhodovat vláda.
1: Sport.
3: České basketbalistky na mistrovství světa v Berlíně prohrály s Čínou 70-74 v prodloužení. Naše reprezentantky ztratily šanci na postup do play-off. Dnes od 20 hodin 45 minut hrajeme závěrečné utkání ve skupině D proti favoritkám ze Spojených států.
1: Rádio Hana. S námi máte přehled
2: i v pondělí.
1: Počasí.
0: První 2 dny v týdnu nám ještě naservírují parádní letní jízdu. Dnes i zítra teploty až ke 30. Ve středu ale letní párty bez milosti rozpustí studená fronta plná deště a znatelného ochlazení. Od čtvrtka už budeme zahřívat rukama hrnky s čajem, protože teploty spadnou k 18 stupňům Celsia. Dneska zpočátku oblačno, sem tam nějaká kapka, během dne se vyjasní. Rtuť teploměru se zastaví na 25. Hezké ráno, za volant, Dolní ulice v Prostějově, počkáte si 10 až 15 minut. Stejné zdržení vás čeká v Olomouci na 17. listopadu. Do 5 minut se zdržíte na Šibeníku v Dolní Novosadské, pozor na nefunkční semafory. Pozor, se zdržením počítejte i při průjezdu Moravskou Třebovou. Na D1 mezi Přerovem a Říkovicemi komplikuje provoz porouchané auto. Ve Starých Hutí stojí vůz na krajnici. Nohu z plynu a policejní hlídky napajedla Otrokovi Držovice, Drahlov v Olomouci u svatého Jana. Hlídka vám změří rychlost taky na dálnici D35, velký újezd a stojí na D46 u Drysic. Dobře dojeďte.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
5: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.

0: známý producent a český skladatel Honza Gajdoš. A hitovka z roku, do kterého se dneska vracíme v procházce paměti. Jmenuje se Schody z nebe. Jednou z nejznámějších a nejúspěšnějších skladeb české zpěvačky Terezy Kernlové do dneška ji zařazuje do svého koncertního programu.
1: Rádio Hana.
2: Procházka paměti.
0: Hrajeme hity z jednoho roku. Vracíme se do jednoho roku. Nejdůležitější události a nápovědy z roku, do kterého se dneska vracíme.
3: 5. srpna se v poušti Atacama v Chile zhroutil zlatoměděný důl a na dlouhých 69 dní uvěznil hluboko pod zemí skupinu 33 horníků. Všem členům skupiny se až na pár drobných zdravotních problémů podařilo přežít a dostat na povrch, přičemž záchranou akci sledoval téměř celý svět.
0: Je to tak? Celosvětově sledovaná akce na záchranu 33 horníků v Chile. San Jose, mimořádná událost tohoto roku.
1: Rádio Hana a Procházka paměti.
2: Vracíme vaše vzpomínky.
4: Jedna vlaštovka jaro nedělá, ale jaro dělá zaručeně nejlevnější pojištění vozidel. Za internetové ceny a se zázemím více než 40 kamenných poboček. Přejděte na jaropojištění.cz.
2: Rádio Hana, Procházka paměti.
1: Hrajeme songy z jednoho roku.

0: další hudební nápověda, Rádio Haná, Procházka paměti, oslava svobody americké krajiny a nespoutaného životního stylu. Hymnický refrén, tohle se rychle vžije do paměti, ikonický hit, který propojuje rock, country a jižanský styl od amerického zpěváka, muzikanta, který se říká Kid Rock, hitovka Born Free z jednoho konkrétního roku. A můžete napsat třeba na náš Facebook, jak se máte, co děláte a ze kterého roku je tento hit. Evžen i Dušan už tipují. Děkujem.
1: Váš kraj, vaše rádio. Každé první pondělí v měsíci vám přinášíme novinky z Olomouckého kraje, navíc z první ruky, rovnou od vedení Olomouckého kraje. Rozhovory přinášíme vždy první pondělí v měsíci po 12., 15. a 18. hodině na tomto rádiu. Už 7. září bude hostem náměstek hejtmana pro oblast školství Svatopluk Binder. Naleďte si nás.
2: Rádio Haná.
3: Procházka pamětí.
2: Hrajeme megahity tohoto milénia.
4: MLS Holice uvádí příběh o maximální jistotě, stabilitě a skvělé budoucnosti. Ve světě plném nejistoty přichází gigant z Olomouce, který napájí i světová datacentra. Nábor na nové pozice v kanceláři i ve výrobě. V hlavních rolích čisté prostředí, vysoký nástupní bonus pro vybrané pozice, atraktivní mzda, 10 000 na volný čas a 5 týdnů dovolené. Vstupenky do nové kariéry jsou právě v prodeji. Premiéra vašeho úspěchu na mls.cz.
1: Chutě kraje Olomouckého jsou tady. Oblíbený festival kvalitního jídla a pití přináší originální dobroty od farmářů a výrobců z regionu, vymazlené speciality z restaurací a bister a bohatý program pro malé i velké. Navštivte food festival Chutě kraje již tuto neděli v parku Michalov v Přerově. Více na chutěkraje.cz. Na akci vás zve projekt Olivie. Olomoucký kraj, region zdravého života.
5: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
6: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
7: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
8: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
7: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
9: Fitnessáci pozor! Aktivní září v Nutrend World Fitness Olomouc. První vstup zdarma, soutěže, ochutnávky produktů, skupinové lekce a navíc sleva 20% na první permanentku. Nečekej a začni podzim naplno v Nutrend World Fitness Olomouc. Tvoje forma začíná u nás.
10: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
12: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
13: Zažijte sílu čistého hlasu. Vokální skupina High Five vás zve na exkluzivní koncert Stars Sing, když hlasy září. Čekají vás legendární světové i české hity bez jediného nástroje a v dokonalé harmonii. 18. listopad, Červený kostel Olomouc. Omezený počet vstupenek na sezení jen na smsticket.cz.
14: Vůně soutěžního guláše, studené pivo a živé kapely. To je Bohuňovický gulášfest v sobotu 12. září u kulturního domu v Bohuňovicích. Hrát bude Star Hills, Folklorika, Viktor Sodoma a Parní stroj. V průběhu večera budeme pozitivní s kapelou Negativ. Skvělá zábava na gulášfestu v Bohuňovicích.
15: Vše, co potřebuje za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová šery rajčata 500 gramů za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. A excelent 11 kupu litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Rádio Haná a Procházka paměti.
3: Vracíme vaše vzpomínky.

0: říkáme ano největším hitům v procházce paměti každý všední den mezi 9. a 10. Hrajeme hity z jednoho roku a do jednoho roku se vracíme. Zachraňujeme čulské horníky, celosvětově sledovaná akce na záchranu 30 horníků, kteří strávili 69 dní pod zemí v dole San Jose. Mimořádná událost tohoto roku, do kterého se vracíme. No a
1: Radio Hana.
2: Procházka paměti.
0: Ve velkých uvozovkách říkám, katastrof není nikdy dost. Tahle je pro leteckou dopravu zásadní, ale letadel se vlastně původně vůbec netýkala.

0: přímo nad náš kontinent. Výsledek? Na 8 dní stichlo nebe. Uzavřelo se 300 letišť, zrušilo 100 000 letů a po celém světě uvízlo bezmála 10 milionů zoufalých cestujících. Letecký průmysl počítal ztráty v miliardách liber, protože tehdejší pravidla nekompromisně zakazovala průlet jakýmkoliv množstvím popela. Až po 8 dnech chaotického schánění náhradní dopravy úřady stanovily bezpečné limity a letadla mohla konečně znovu vzlétnout. EIA Fiatla Jekut tak navždy přepsala pravidla světového letectví.
1: Od jednoho roku, do kterého se vracíme, zdravíme našeho posluchače Dušana Navrátila, ten má tu čest, nebo v uvozovkách tu možnost, často obědvat pod touhle sopkou, protože tam žije a zároveň poslouchá naše rádio. Dušane, hezké dopoledne i pro tebe za chvilku a pro naše posluchače na střední Moravě Kristýna a Jolanda Be Cool. Další skvělé hity z jednoho roku.
2: Rádio Hana a Procházka pamětí.
3: Vracíme vaše vzpomínky.
4: Jedna vlaštovka jaro nedělá, ale jaro dělá zaručeně nejlevnější pojištění vozidel. Nabídky všech pojišťoven na jednom místě. Jaro. Jednoduše lepší pojištění vozidel pro každého. jaropojištění.cz.
0: Zářijové novinky Rádia Hana.
5: Italské léto má dohráno.
0: Stovkám z vás jsme rozdali italskou kávu,
5: těstoviny
0: i sýry.
5: A hlavní výhra?
0: Prodloužený víkend v italském městě.
6: Zdravím Rádio Hana, vyhrála pobyt, strašně se na to těším. Poslouchejte rádio a moc děkuju.
5: Takhle se radovala Radka z Hranic. Grácie, že jste hráli s námi.
0: A teď otázka.
5: Co dostáváte k svátku?
0: Kytku?
5: Bonbonieru?
0: Kafe?
5: Dobře.
0: Ale my na to jdeme jinak.
5: Každému oslavenci skládáme vlastní sváteční hymnu.
0: Tak schválně, kdy zahrajeme tu vaši?
5: A víte, co nám dělá největší radost?
0: Podle aktuálních průzkumů se každý měsíc Radio Hana,
5: Skyrock
0: a

0: Hanáčka.
1: Takové jsou zářijové novinky Rádia Haná.
2: Profesore, zas ten váš Olprán.
3: Ano, mají teď speciální akci na elektrokola už od 15 tisíc. Dětská kola od 4 tisíc a dospělá od 5 tisíc.
2: Takže všichni pro kolo na Olprán.cz nebo do podnikové prodejny na Libušině 101 v Olomouci.
3: Přesně tak, budoucnost čeká. Olprán.cz.
4: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
5: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
4: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.
5: Pozor! Letní ceny uhlí platí do konce září i pro Olomoucko a Jesenicko.
6: Čtyři skvělí finalisté, jedno pódium a obrovské napětí. Kdo se stane novou hudební hvězdou našeho regionu?
7: Odpověď přinese velkolepé finále už v neděli 13. září v nádherném prostředí Přerovského parku Michalov.
6: Živě a naplno to rozbalí slovenští inými slovami.

0: je tahle vystoupení přímo před vámi a porotou rozhodnou, kdo ovládne soutěž a získá prestižní titul Radiotalent Olomouckého kraje 2026.
1: Rozdáme i ceny veřejnosti a atmosféru rozproudí skvělý hudební host Romana Maříková.
0: K tomu parádní den pod širým nebem propojený s oblíbeným festivalem Chutě kraje.
1: Přijďte fandit svým favoritům. Finále soutěže Radiotalent 13. září od 11 hodin v parku Michalov v Přerově. Vstup je zdarma.
0: Těšíme se na vás.
1: Tento projekt je realizován s finanční podporou Olomouckého kraje.
2: Izomat stavebniny.
3: Tak velká, úžasně tenká, se jmény Modena, Palermo, Neapol. Ne, to není pizza. Jsou to nádherné betonové dlažby Light od Presbeton.
4: Stačí si vybrat.
3: Se slevou 20% ve stavebninách Izomat.
4: Izomat.cz.
5: Distant Bells Pink Floyd Tribute Band. Už tento pátek se můžete těšit od 19 hodin v zámeckém amfiteátru na skvělou muziku. Nezapomenutelné skladby kapely Pink Floyd v podání vynikající revivalové skupiny znovu ve Velké Bystřici. Distant Bells Pink Floyd Tribute Band tento pátek Velká Bystřice.
6: Makáte naplno v práci, jste domácí kutil nebo vyrážíte do terénu? V Ardonu

0: oblečení a obuv, co vás nenechají ve štychu. Úterý 15. září Ardon Olomouc na Hněvotínské. Přijďte si pro svůj kousek. Ardon, pracovní a volnočasové oblečení a obuv.
1: Mezinárodní výstava psů Flora Canis. Výstaviště Flora Olomouc 12. a 13. září. Přehlídka psích šampionů ze všech koutů světa a atraktivní program pro děti i dospělé. Mezinárodní výstava psů Flora Canis a dětský den na Flóře 12. a 13. září v Olomouci. Více na floracanis.cz.
2: Rádio Hana.

Electroswing, taková speciální hudební kategorie a nákaza na parketech. Mimochodem, původní název dvojice Yolanda Be Cool je přímou odkazovou hlášku z kultovního filmu Pulp Fiction režiséra Quentina Tarantina. Je to taková ta scéna z restaurace, kde Jules říká postavě Yolandy Yolando, be cool. No a tak vznikl tenhle název hitovka We Know Speak Americano z jednoho konkrétního roku. Víte co? Tenhle rok byl taky hodně sportovní, byly tady zimní olympijské hry ve Vancouveru a taky my

0: na Hané Katy Perry v našem dopoledním vysílání v Procházce paměti. Zachraňujeme chilské horníky v roce, kdy jsme společně s celým světem sledovali záchranu 33 horníků podzemí v dole San Jose. Katastrofa v letecké dopravě, výbuch islandské sopky a její prachový mrak paralyzovaly v tomto roce dopravu nad Evropou. Hrálo se mistrovství světa ve fotbale v Jihoafrické republice. Byl to historicky první šampionát. No a byly taky zimní olympijské hry ve Vancouveru. Tak co, tipli jste si s námi, ze kterého roku hrajeme dneska hity? Do kterého roku se dneska vracíme?
1: Rádio Hana a Procházka paměti. Dnes je to rok 2010.
0: A z tohohle roku ještě Caroline Lyre a Christina Perry.

0: Kristýna Perry. Tady u nás na Hané v Procházce pamětí Perry, to vlastně jsou slovenské rty, ty už má přiložené k mikrofonu kolegyně Martina. Hezké dopoledne, ahoj.
1: Zdravím všechny, užíváme si takhle finále Procházky pamětí, moc hezké a romantické.
0: Ano, 2010, celosvětově sledovaná akce na záchranu 33 horníků a taky výbuch té velké sopky Eyjafjalla Jökull. Tak já vlastně bych se tě chtěl zeptat, jestli si chceš vybrat téma spíš horníci nebo sopka?
1: Sopka asi.
0: Tak třikrát za sebou, pojď.
1: Hele, já jsem se to kdysi učila a nevím, jestli to říkám tak, jak to říkáš ty, pak se ještě podívám na forbo. Eyjafjallajökull, jsem to někde vygooglila. Eyjafjallajökull. A jinak volně přiloženo to vždycky znamenalo dneska večer přespíš na letišti.
2: Hit za hitem.
0: A take that.

0: Martinou si zahrajeme taky Imagine Dragons. Bude 10 zprávy dřív než ostatní, 9.56.
1: Bude 10 hodin.
2: Hezké dopoledne.
1: Zprávy Rádia Hana.
3: Neseme další várku informací. Stavba přírodního koupaliště Burg blízko Olomouce pokračuje. Dělníci nyní betonují budoucí 50-metrový bazén. Společný projekt Hluboček, Velké Bystřice a Mrskles za 100 milionů korun vzniká ve 4 etapách a otevřít se má v příští sezóně. Výbuch sopky v Indonésii. Tamní úřady zastavily provoz na 8 letištích, včetně 2 mezinárodních v Jakartě, kvůli erupci sopky Anak Krakatoa. Sopečný popel představuje riziko pro leteckou dopravu. Kvůli erupci byly zrušeny a odloženy stovky letů. Podle úřadů nehrozí riziko vln tsunami a nejsou hlášeny oběti na životech. Nicméně úřady vyzvaly místní k ostražitosti. Oblast nyní prochází čištěním od popela. Rostoucími cenami paliv se bude opět zabývat vláda, a to dnes. Podle premiéra Andreje Babiše mají rafinérie nepřiměřené zisky, píše ČTK. Kabinet zvažuje zastropování marží, ale snižovat spotřební daň neplánuje. Například v Olomouckém kraji je průměrná cena benzínu Natural 95 nyní 43 korun za litr a průměrná cena nafty 46,50 za litr.
1: Sport.
3: Fotbalisty Sigmy Olomouc posílil brazilský obránce Leo Borges. Přichází z polského týmu Pogoň Štětín. 25-letý levý bek má podle klubu vystužit defenzivu a dovede podpořit i útok, informuje o tom klub.
1: Počasí.
0: Víme, jak bude, je tu předpověď počasí. Začátkem týdne to vypadá, že léto podepsalo smlouvu na dobu neurčitou. Dnes i zítra krásně, v úterý dokonce až 30 stupňů Celsia. Ve středu přijde v uvozovkách ledová sprcha v podobě studené fronty. Bude dešť i bouřky. Do konce týdne potom teploměry horko těžko překročí 20. Víme, jak bude dneska polojasno, teploty 21 až 25 stupňů Celsia. Ovšem i zítra chladná rána.
4: Jsem John. John Crane. A hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařinamásmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
1: Doprava.
0: Víme, jak se jezdí tady. Nehoda v centru Poličky, na kruháči, projíždějte opatrně. Pozor na D35 na okruhu Olomouce před Lipníkem. Před exitem Olomouc střed překáží odstavené auto na krajnici. Měření a policejní hlídky D1 před exitem Lipník nad Bečvou. Na D46 jste viděli majáčky u Olšan a přímo v Olomouci stojí na 1. máje. Policie taky v Šumperku na Zábřežské, v Napajedlech a ve Vyškově na Kroměřížské. Dobře dojeďte.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
2: Pěkný den na cestách vám přeje společnost Autorolný.
5: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Profesionál. www.autorolný.cz.
1: Nejlepší hudební výběr.

0: Top osobnosti kraje. Povídáme si s Otakarem Štěpánem Bačákem. Pokud byste si měl vybrat, tak hory nebo moře?
1: Jednoznačně hory. Haná sice milovníkovi hor úplně nesvědčí, každopádně její rovinatost přispívá k tomu, že je možné do hor alespoň dohlédnout. Byť mám rád své rodné Beskydy, tak jsem si za dobu života v Olomouci našel cestu i do Jeseníků, kde mám spoustu svých oblíbených míst.
0: Říká Otakar Štěpán Bačák. Děkujeme. Celý rozhovor najdete na webu radiohana.cz.

0: I s tímhletím andělským songem vám přejeme nahané krásné pondělí plné zážitků a vůbec, ať se daří celý týden. My ještě v téhleté hodině taky dodáme ty nejlepší akce v našem regionu, protože ono se toho děje celkem dost. Bude to hodně nabité. Tak rozhodně poslouchejte dál, přejeme pohodové dopoledne a za chvilku posíláme Lighthouse Family anebo Imagine Dragons.
1: Posloucháte Rádio Hana. Vyberte pro dítě správný sport. Ve čtvrtek 10. září od 14 hodin bude na Tyršově stadionu akce Sportuj v Šumperku, přehlídka sportovních oddílů a kroužků, 33 stanovišť, ukázky sportů, soutěže i kontakty na kroužky. Sportuj v Šumperku 10. září Tyršův stadion. Vstup zdarma. Helvetia Olomouc. Exkluzivní hodinky, co jinde nenajdete. Longines, Rado, Mont Blanc a prémiové smartwatch Garmin k vyzkoušení na Horním náměstí 1 v Olomouci. Nechybí zlaté šperky ani servis hodinek. Helvetia hodinky CZ.
2: Oslavme společně úrodu. Dožinky Olomouckého kraje 12. září v amfiteátru Náměšť na Hané. Čeká vás tradiční program, regionální výrobci, folklor i setkání s lidmi, kteří tvoří srdce našeho venkova. Dožinky Olomouckého kraje 12. září, amfiteátr Náměšť na Hané. Pořádá Agrární komora Olomouckého kraje. Generálním partnerem jsou pivovary Zubr, síla poctivého řemesla.
3: Mami, co jsme vyhráli?
4: To hned zjistíme. V galerii Šantovka každý los pomáhá i vyhrává. Až do 29. září můžete přispět na dům Ronalda McDonalda ve fakultní nemocnici Olomouc. Za každých 25 korun získáte stírací los s garantovanou odměnou, třeba plyšovou kapibarou. 100% příspěvků půjde na výstavbu domu, který pomůže rodinám zůstat na blízku svým nemocným dětem. Přispějte, setřete, pomozte rodinám zůstat spolu.
5: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
6: Co třeba na delfíny?
5: Do zoo?
6: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
5: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
6: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
7: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
8: Navštivte nejbližšího partnera BYD, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc. BYD-Olomouc.cz.
9: Tento víkend přijede na Sovinec loutkářská a pohádková pouť. Loutkové pohádky a hry v podání divadelních a šermířských společností. Prohlídky hradu s průvodcem na třech trasách. Bohaté občerstvení pro všechny návštěvníky. Víkend plný pohádek, to je loutkářská a pohádková pouť o víkendu na Sovinci.
10: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
12: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
13: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
14: Znáte Kroměříž ve dne, ale zažili jste ji už i po setmění? Přijďte na slavnost Kroměříž září, která propojí ulice, náměstí i skrytá zákoutí v jeden velký zážitek. Čekají vás magická nocturna, pouliční umění, skvělé gastrospeciality, koncert kapely Divoký Bill i filmové hity v podání Olomoucké filharmonie. Zažijte město v novém světle od 18. do 20. září přímo v ulicích Kroměříže. Kompletní program na kroměříž.eu.

i vám želáme, teda jako přejeme, pohodové pondělí nahané. Samozřejmě, že víme, kam vyrazit za zábavou, je toho dost. V Olomouci na Letňáku tento týden bude velká party. Zpěvačka Lenka Dusilová totiž slaví 50 a dorazí i hostem David Koller a Čechomor. Bude to ve středu 9. září na Olomouckém Letňáku. Ve Velkém Týnci zase v sobotu bude pohádková cesta k zábavě.

0: Oficiální zahájení s panem starostou by mělo být ve 14 hodin, vyhlášení výsledku i s tombolou potom někdy ve 17:45. No a kromě toho nejlepšího guláše bude i country muzika, parkour a mažoretky. A hlavně v sobotu tady s vámi bude Rádio Hana. Těšíme se na bohuňovický gulášfest.
1: Rádio Hana.
2: S námi Vítek, kam vyrazit.
1: Tisk, online a rádia. Získejte maximum pro svou propagaci. Tipy, kam vyrazit, vám přináší akce Zábava, tištěný měsíčník pro Olomouc. Nové číslo je právě venku. Pro vaši akci nebo inzerci nás kontaktujte redakce@akcezabava.cz.
3: Dřevoop, poctivé dřevo z Hané. Už 15 let dodáváme kvalitní palivové dřevo pro celý olomoucký region. Dřevo nařežeme, naštípeme a dovezeme až k vám. Objednejte včas a využijte aktuální letní ceny. Více na dřevoop.cz.
4: Máte ucpanou kanalizaci? Vyřeší Sezako. Chtěli byste zmonitorovat kanalizaci? Vyřeší Sezako. Máte plnou žumpu? Vyřeší Sezako. Potřebujete vyčistit bioplynovou stanici nebo jímku s kalem? Vyřeší Sezako.
5: Pracuješ ve výrobě a chceš změnu? Přijď do Mubea Prostějov. Hledáme seřizovače a další výrobní pozice. Mrkni na práce.mubea.cz. Mubea Prostějov. Pořádná práce, pořádná výplata.
6: Autokubíček, rodinná firma s tradicí, kterou najdete v Olomouci a v Šumperku, a hlídka Rádia Haná jedou za vámi. Vezeme vám vozy Renault a Dacia, muziku a dobrou náladu. Najděte si nás. Rozpis hlídek a více info na webu radiohana.cz a v našem vysílání. Autokubíček, vždy něco navíc, a hlídka Rádia Haná jedou k vám.
7: Kvalita, na kterou je Evropa hrdá. Renault a Dacia. Nové modely a akční novinky v Autokubíček, Olomouc a Šumperk. Více na autokubíček.cz.
8: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
9: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
10: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KB.cz.
11: Franto, co ty haldy šrotu, co se ti tu válí?
12: Ale jo, furt. Už jsem volal do Kiveku. Mají 4 provozovny. Mladějovice, Šternberg, Uničov i Litovel. Všechno uklidím, prosím tě.
13: Vykoupí i zpracují železo, barevné kovy a dokonce likvidují vozidla.
14: Odvezu i Máňu, ta už nepojede a ještě nám za ní zaplatí.
11: Fakt jo, tak to si koupím něco na sebe.
12: No, to určitě.
15: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je Kivek. S měkkým i a dvojitým V, CZ.
16: Už tento víkend se ve Šternberku koná tradiční akce Homo Historic a spolu s ním šternberské slavnosti. Přijďte obdivovat krásy historických automobilů a motocyklů nebo soutěžní jízdu pravidelnosti. Navštivte město Šternberg a jeho šternberské slavnosti a akce Homo Historic. Více na akcehomo.cz.
17: Dentální hygiena v Kaja Klinik v centru Olomouce. Kaja Klinik přijímá nové pacienty na dentální hygienu a bělení zubů. Dopřejte svým zubům profesionální a moderní přístup. Objednejte se včas na caiaklinik.cz v Olomouci.
18: Hezký den vám přeje nejlepší adresa ve městě www.olomouc.cz.
19: Podzim je čas tvoření v galanterii.

0: pátek plné inspirace. Navštivte nás v Olomouci, Šternberku a Prostějově.
1: Ubivo je, všechno je.
2: Zažijte den otevřených dveří v bývalé cihelně Slavonín. Čokoládovna Choco Bonté otevírá v sobotu brány historického areálu a zve vás na komentovanou prohlídku do prostor staré cihelny.

Tak tohle je nahané Weekend a ten už máme za sebou. Je tady pondělí, za chvilku zprávy Rádia Hana, v nich budeme řešit parkoviště v Olomouci na Libušině ulici nebo nový radar v Boskovicích. Ať už jste na cestách, doma anebo v práci, jsme tu s vámi, jsme tu pro vás. A po 11. hodině dál taky ten nejlepší hudební výběr.

0: 11 hodin.
1: Hezké dopoledne.
0: Zprávy Rádia Hana.
2: Pojďte si poslechnout, co pak se děje. Parkoviště v Libušině ulici v Olomouci prochází úpravou. U autobusové zastávky civilní obrana vznikne 23 nových stání a buňka pro řidiče autobusů. Práce začaly dnes a potrvají 2 měsíce. Vyžádají si posun autobusové zastávky.
0: Místní rádio, místní zprávy.
2: Kdo jezdí vlakem mezi Olomoucí a Prostějovem, toho čeká cestování náhradní autobusovou dopravou. Ode dneška do čtvrtka je tu železniční výluka kvůli opravě a údržbě trati. Podrobnosti má web report.cz. Past na řidiče, kteří překračují rychlost v Boskovicích. Během podzimu tu začne naostro měřit rychlost úsekový radar v Dukelské ulici. Zatím je ve zkušebním provozu. Testování ukázalo tisíce přestupků za měsíc, píše o tom Deník. Nejistá budoucnost státní organizace Cermat, která připravuje testy pro přijímačky na střední školy. Premiér Andrej Babiš na svém Instagramu oznámil, že by si měla každá škola vybírat žáky sama. Ministr školství Robert Plaga reagoval, že by rušení Cermatu nemělo smysl. Sledujeme vývoj tohoto tématu a uvidíme, jak to nakonec dopadne.
0: Sport.
2: V boji o deblový titul pokračuje na Grand Slamu US Open tenistka Katka Siniaková. Po boku americké parťačky Taylor Townsendové dnes se vyrazí na newyorském betonu do osmifinálového střetu. Po 6:30 večer našeho času vyzvou australsko-americký pár Hunterová-Kravčiková. Na našich vlnách uslyšíte výsledek.
0: Počasí.
3: Víme, jak bude. Na Moravě dál, většinou polojasno a teploty jako na houpačce. Dneska 22, zítra skoro 30 stupňů, ve středu pak jenom lehce nad 20. A výhledově od čtvrtka do neděle nás prý čeká další ochlazení. Bude sotva 20 stupňů. A bio, to se dál drží na jedničce, což je pro nás ta nejmírnější zátěž. Víme, jak se jezdí tady a díky moc, že dopravu vysíláte s námi. Policejní hlídky hlásíte v Olomouci, na Velkomoravské a taky na 1. máje. Hlídka je prý i v Šumperku na Zábřežské. A pozor, větší nehodu máme na trase Mohelnice Zábřeh. Je to na té křižovatce na Mírov. Na místě jsou záchranáři a zdržení je tady prý zhruba na 10 minut. Tak hlavně šťastnou cestu, ať už s námi jedete kamkoliv.
0: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
4: Bramak má 60 let, 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
0: Nejlepší hudební výběr.

0: Nahané Eurythmix, nahané vracíme zpátky osmdesátky. Zdravíme vás všechny, dneska je pondělí, dneska také startují v Olomouci oblíbené dny evropského dědictví, což znamená otevřené památky a taky spousta koncertů. Kompletně program najdeme na ded.olomouc.eu a je tady ještě speciální pozvánka do Přerova, kde v neděli spojíme chutě kraje s naším radiotalentem. V rámci oblíbeného gastrofestivalu zazní koncerty čtyř finalistů, bude to naprostá paráda. Rádio Hana u toho samozřejmě nesmí chybět. V neděli v Přerovském parku Michalov. Tak co, stavíte se?
1: Rádio Hana.
2: Jsme online na radiohana.cz.

nedělá, ale Jaro dělá zaručeně nejlevnější pojištění vozidel. Za internetové ceny a se zázemím více než 40 kamenných poboček. Přejděte na jaropojištění.cz.

0: Čo je zase fuč?
1: Tak jdi už konečně do Milwaukee. Jejich apka ti najde a navíc pohlídá její výkon.
0: Si děláš kozy. A kde to Milwaukee mají?
1: Ve Šternberku, v prodejně nářadí Todd Group na Jivavské. Samej profi Verzeig. Víš co, mrkni rovnou na naradidoruky.cz.
2: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší.

0: Dvojka od Dytonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční. Pro doma.
1: Luskni.cz.
2: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
1: Luskni.
2: Koloběžku nebo spotřebič?
1: Luskni a máš.
2: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
3: Vše, co potřebuje za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová šery rajčata 500 gramů za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. A Excellent 11 kupu litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
5: Mrkněte na opel-morava.cz nebo rovnou přijeďte. Váš autorizovaný prodejce Opel, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc.
6: Dny evropského dědictví v Olomouci od 7. do 13. září. Komentované prohlídky a procházky, otevřené památky i hudební vystoupení. A v pátek 11. září slavnostní open air program Moravského divadla a Moravské filharmonie Olomouc. Celý program najdete na det.olomouc.eu.
7: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
8: Slyším, Tatart nákupy?
7: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Chytré hodinky a náramky nyní pořídíte s parádní slevou až 20%. Tak ať vám rozhodně neutečou.
8: To je mazec.
7: Tatart, opravdový elektrospecialista.
9: Radio Hana.
10: Nejlepší

0: úplně vycucrý a bez energie, tak my vás zkusíme trošku restartovat a samozřejmě, že za chvilku taky posíláme ten nejlepší hudební výběr. Dáme skupinu Hodiny a jejich vlastně úplně první hitovku Stmívání už do 3 minut.
1: Rádio Hana. Životní styl.
2: Máte pocit, že nový

0: každého škrtnutí. Procvičte mozek novým jazykem, na pásu ve fitku nastavte sklon na 12 a půl hodiny šlapejte. Při čištění zubů netlačte jako při vrtání tunelu a aspoň jednou za týden si uvařte poctivé jídlo doma. I díky těmto zlepšovákům zvládnete všechno s úsměvem, tak hezký den.
1: Rádio Hana. Baví nás bavit vás. I v pondělí.

0: Seta od Dytonu. Dlažba s reliefem přírodního kamene a stylovými kolormixy nyní se slevou 17%. Nakoupíte v síti prodejen Stavmat stavebniny. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
1: Dřevo Ob, poctivé dřevo z Hané. Už 15 let dodáváme kvalitní palivové dřevo pro celý olomoucký region. Dřevo nařežeme, naštípeme a dovezeme až k vám. Objednejte včas a využijte aktuální letní ceny. Více na dřevoob.cz.
2: Přemýšlíte o novém voze? Teď je ten správný čas. Renault Days jsou tady a s nimi i skvělé nabídky na vybrané modely. Například Renault Austral pořídíte se zvýhodněním až 209 000 korun s financováním a se zimními pneumatikami v ceně vozu. A k tomu výbava v hodnotě až 30 000 korun. Přijďte k nám na testovací jízdu a objevte všechny speciální nabídky na Renault Days do konce září.
3: Autokubíček. Vždy něco navíc. Autokubíček v Šumperku a Olomouci. Autokubíček.cz.
4: Vůně soutěžního guláše, studené pivo a živé kapely. To je Bohuňovický gulášfest v sobotu 12. září u kulturního domu v Bohuňovicích. Hrát bude Star Hills, Folklorika, Viktor Sodoma a Parní stroj. V průběhu večera budeme pozitivní s kapelou Negativ. Skvělá zábava na gulášfestu v Bohuňovicích.
5: Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů. To vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.
6: Na zahradu, na terasu, Dyton, Dyton. Dlažby, ploty, sluší všude přitom, Dyton.
0: Luka od Dytonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční.
7: Pro doma.
8: Rádio Haná.
9: Znám smutek rozbitých soukolí, kdy do srdcí žití zabolí a ví. Jak vše to hezké pomalu zraje, pak na dlaních taje, jak loňský sníh.

0: Neseme další várku informací. Injekční stříkačky sbírá po Olomouci městská policie. Jejich počet roste. Během uplynulého víkendu na cyklostezce u Černé cesty a v okolí zajistili strážníci přes 60 kusů. Od začátku roku v Olomouci pozbírali už 710 kusů infekčního materiálu. Víc než za celý loňský rok.
1: Místní rádio, místní zprávy.
0: Filmoví fanoušci v Boskovicích si musí v první polovině září dát malou přestávku. Místní kino Panorama totiž dočasně zavřelo kvůli chystané rekonstrukci toalet. Filmová pauza potrvá jen několik dní, píše deník. Tištěné předvolební letáky stále fungují. Podle nového průzkumu je najdou ve schránkách 4 z 5 domácností. Při samotné volbě se podle tištěných materiálů rozhodují 2 z 5 voličů. Připomeneme, že další volby, a to komunální a ve třetině volebních obvodů také do Senátu, budou 9. a 10. října. Spravedlivý svět začíná spravedlivou mapou. S tímto heslem se mění zobrazování světa. OSN schválila nahrazení Mercatorovy mapy za systém Equal Earth z roku 2018. Nové zobrazení přesněji odráží skutečnou velikost zemí na světové mapě. Pro nové zobrazení hlasovalo 164 zemí, včetně České republiky, píše Reuters.
1: Sport.
0: České basketbalistky na mistrovství světa v Berlíně prohrály s Čínou 70-74 v prodloužení. Naše reprezentantky ztratily šanci na postup do play-off. Dnes od 20 hodin 45 minut hrajeme závěrečné utkání ve skupině D proti favoritkám ze Spojených států.
1: Počasí.
2: Taky jste si toho všimli, léto jakoby nechtělo skončit. Teplé počasí se vrací zas a znova. Víme, jak bude, konkrétně dneska polojasno a k tomu zhruba 22 stupňů, ale už v úterý nás čeká ryze letní den, bude 25 až 28. Ojediněle tam sinkne tropická třicítka a od středy dál pak budou teploty nejčastěji kolem 20 stupňů.
3: Jsem John. John Crane. A hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařinamásmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
1: Doprava.
2: Víme, jak se jezdí tady. Víme, že policejní hlídku máme v Olomouci Řepčíně, v ulici na trati, u toho železničního přejezdu. Nehoda se dořešuje na trase Mohelnice Zábřeh, jak je ta křižovatka na Mírov, Čukanec taky máme ve Valmezu na Vsetínské a bouráme i v Přerově. Na ulici vrací Hovůrkových u toho kruháče. Je to srážka dvou aut. Tak hlavně šťastnou cestu, ať už s námi jedete kamkoliv.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
4: Pěkný den na cestách vám přeje firma Autorolný.
5: Autorizovaný servis a prodej náhradních dílů značky Jeep. www.autorolný.cz.
1: Nejlepší hudební výběr.

0: kulatou 80. A my vzpomínáme. Tohle je takové melancholické vzpomínání, ale může to být i s úsměvem. Vzpomínka na Richarda Tesaříka z kapely Jojo Band.
1: Poledne nahané. Váš kraj, vaše rádio. Každé první pondělí v měsíci vám přinášíme novinky z Olomouckého kraje, navíc z první ruky, rovnou od vedení Olomouckého kraje. Rozhovory přinášíme vždy první pondělí v měsíci po 12., 15. a 18. hodině na tomto rádiu. Už 7. září bude hostem náměstek hejtmana pro oblast školství Svatopluk Binder. Naleďte si nás. Rádio Haná.cz, kde vysíláme, co právě hraje i novinky ze zákulisí. www.radiohaná.cz. Mezinárodní výstava psů Flora Canis. Výstaviště Flora Olomouc 12. a 13. září. Přehlídka psích šampionů ze všech koutů světa a atraktivní program pro děti i dospělé. Mezinárodní výstava psů Flora Canis a dětský den na Flóře 12. a 13. září v Olomouci. Více na floracanis.cz.
2: MLS Holice uvádí příběh o maximální jistotě, stabilitě a skvělé budoucnosti. Ve světě plném nejistoty přichází gigant z Olomouce, který napájí i světová datacentra. Nábor na nové pozice v kanceláři i ve výrobě. V hlavních rolích čisté prostředí, vysoký nástupní bonus pro vybrané pozice, atraktivní mzda, 10 000 na volný čas a 5 týdnů dovolené. Vstupenky do nové kariéry jsou právě v prodeji. Premiéra vašeho úspěchu na MLS.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například jelen prací gel 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Nebo tvoje Lidl značka V5WC tablety 4 kusy za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Tento víkend přijede na Sovinec loutkářská a pohádková pouť. Loutkové pohádky a hry v podání divadelních a šermířských společností. Prohlídky hradu s průvodcem na třech trasách. Bohaté občerstvení pro všechny návštěvníky. Víkend plný pohádek, to je loutkářská a pohádková pouť o víkendu na Sovinci.
5: Izomat stavebniny.
6: Tak velká, úžasně tenká, se jmény Modena, Palermo, Neapol. Ne, to není pizza. Jsou to nádherné betonové dlažby Light od Presbeton.
7: Stačí si vybrat.
6: Se slevou 20% ve stavebninách Izomat.
7: Izomat.cz.
8: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
9: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
10: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
11: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
10: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
2: Oslavme společně úrodu. Dožinky Olomouckého kraje 12. září v amfiteátru Náměšť na Hané. Čeká vás tradiční program, regionální výrobci, folklor i setkání s lidmi, kteří tvoří srdce našeho venkova. Dožinky Olomouckého kraje 12. září, amfiteátr Náměšť na Hané. Pořádá Agrární komora Olomouckého kraje. Generálním partnerem jsou pivovary Zubr, síla poctivého řemesla.
12: Tady je Rádio Hana.

čas. Mimochodem do 5 minut nás čeká pravidelné kalendárium, tak určitě zůstaňte na naší hanácké vlně. Ať víte, komu dneska posíláme gratulace a bude to samozřejmě i s naším speciálním AI songem. A teď už vzpomínka na konec 80. let. Je tady

0: Johana.
1: O rovných 100 korun měsíčně zvedne Olomoucký kraj pro následující školní rok stipendia na učňovské a maturitní obory. Je to poprvé od roku 2010, kdy hejtmanství touto formou podpory spustilo. Více nám řekne náměstek hejtmana pro oblast školství Svatopluk Binder.
2: Smyslem navýšení stipendií je zatraktivnit pro žáky vybírajících si svou budoucí školu obory, po kterých je na trhu práce největší poptávka. Výše samotného stipendia je pak odstupňována podle ročníku. V takovém druháku mohou učni za celý rok, pokud budou mít vyznamenání, získat celkem 7,5 tisíce, což už je, si myslím, celkem zajímavá částka. Stipendium se týká v současnosti celkem 47 učebních a maturitních oborů. Namátkou mohou zmínit obsluhce sestrojů, chemiky, instalatéry či zedníky. Získání stipendia je nicméně spjato s několika podmínkami, jako jsou dobrý prospěch, odpovědný přístup k praxi a hlavně žádné záškoláctví. V platnosti nám nadále zůstávají i tzv. Jesenická stipendia. Ta jsou určena speciálně pro žáky jesenických středních škol a jejich cílem je, aby nám žáci neodcházeli studovat jinam, ale aby zůstali právě na Jesenicku.
1: Říká náměstek hejtmana pro oblast školství Svatopluk Binder. Děkujeme. Rádio Haná, kalendárium.
3: Dobrý den, 7. září otevíráme dnešní kalendář. Je to zároveň den otevřených dveří v kulturních a historických památkách. Pokud máte chvilku, vyražte za nějakým pěkným zážitkem. Své narozeniny dneska slaví legendární fotbalový útočník Tomáš Skuhravý i herní kamarád do deště Sagvan Tofi. Půlkulatých 65 oslavuje excentrický baskytarista Vilém Čok z pražského výběru. Byl dostále hodně energie. Dnešní datum přináší i smutnou vzpomínku. Je to 15 let od tragické letecké nehody v Jaroslavli, při které zahynuli hokejoví mistři světa Karel Rachůnek, Josef Vašíček a Jan Marek. Kluci, vzpomínáme na vás. Na úplný závěr kalendáře dnešní sváteční jméno a to jsou všechny Regíny. Všechno nejlepší k svátku je 7. září.

0: Rádio Haná kalendárium.
1: Profesore, zas ten váš Olprán.
2: Ano, mají teď speciální akci na elektrokola už od 15 tisíc. Dětská kola od 4 tisíc a dospělá od 5 tisíc.
1: Takže všichni pro kolo na Olpran.cz nebo do podnikové prodejny na Libušině 101 v Olomouci.
2: Přesně tak, budoucnost čeká. Olpran.cz.
3: Vše, co potřebuje za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová šery rajčata 500 gramů za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. A Excellent 11 kupu litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Franto, co ty haldy šrotu, co se ti tu válí?
5: Ale jo, furt. Už jsem volal do Kiveku. Mají 4 provozovny. Mladějovice, Šternberg, Uničov i Litovel. Všechno uklidím, prosím tě.
6: Vykoupí i zpracují železo, barevné kovy a dokonce likvidují vozidla.
5: Odvezu i Máňu, ta už nepojede a ještě nám za ní zaplatí.
4: Fakt jo, tak to si koupím něco na sebe.
5: No, to určitě.
7: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je Kivek. S měkkým i a dvojitým V, CZ.
8: Makáte naplno v práci, jste domácí kutil nebo vyrážíte do terénu.

0: oblečení a obuv, co vás nenechají ve štychu. Úterý 15. září Ardon Olomouc na Hněvotínské. Přijďte si pro svůj kousek. Ardon, pracovní a volnočasové oblečení a obuv.
1: Podzim je čas tvoření. V galanterii

0: pátek plné inspirace. Navštivte nás v Olomouci, Šternberku a Prostějově.
1: Ubivo je, všechno je.
2: Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů. To vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.
3: Radio Haná. Olomouc, Bruntál a Vyškov.

0: zprávy pro vás právě teď na našich vlnách. Kdo jede Olomoucí, dodržujte povolenou rychlost. Dnes to v ulicích města hlídá městská policie. Strážníci hlásí, že měří rychlost na třídě 1. máje u centra a v Keplerově ulici v Holici. Podobné kontroly budou pokračovat i v dalších dnech. Řidiči pozor u Prostějova. Na dálnici D46 u Držovic dnes začala oprava mostní římsy. Jak informuje ředitelství silnic a dálnic, práce za 2 miliony korun tu potrvají měsíc. A jak bude fungovat provoz?
1: Doprava po dálnici povede vždy dvěma pruhy bez směru do Vyškova a jedním pruhem do směru do Olomouce. Komunikaci pod mostem čeká bohužel úplná uzavírka, ale jen po dobu demolice dosluhující římsy. Objízdná trasa povede přes další nejbližší mimoúrovňovou křižovatku.
0: Vysvětluje za ředitelství silnic a dálnic mluvčí Jan Riedl. Z očí do očí si opět budeme moci promluvit s vedením města Přerova. Tradiční setkání s veřejností a rozmluvu o současných tématech města plánuje primátor Petr Vrána na 17. září od 16 hodin v galerii Přerov. Minimální mzda loni nestačila na základní životní náklady. Ukazuje to analýza výzkumného institutu práce a sociálních věcí. Podle výzkumu chybělo 1250 až 4280 korun. Loni činila hrubá minimální mzda 20 800 korun, tedy víc než 2/5 průměrné mzdy. Dál se řeší její přiměřenost. O novém výpočtu navýšení minimální mzdy pro další 2 roky dnes bude rozhodovat vláda. Sport. Čeští hokejisté už mají jasno, jací soupeři je čekají na mistrovství světa příští rok v Německu. Turnaj otevřou 14. května zápasem proti Norsku. Ve skupině B narazí také na Kazachstán, Maďarsko, Spojené státy, Slovensko, Kanadu a Dánsko.
2: Počasí.
3: Víme, jaký je teplotní rekord pro dnešek. Je to 30,6 stupně Celsia. Naměřili jsme ho 7. září před 2 lety. Taky víme, jak bude i nadále, většinou polojasno, a k tomu dnes zhruba 22 stupňů. Zítra to bude skoro 30. Tyhle letní hodnoty ale pak utne výrazná studená fronta. Ve středu a ve čtvrtek naměříme sotva 20 stupňů a navíc od západu očekáváme přehánky, déšť a místy i bouřky. Víme, jak se jezdí tady, je tu naše blesková doprava. Drobná nehoda se momentálně řeší v Olomouci Hodolanech na křižovatce Libušina u Panelárny. Jinak připomínáme, že strážníky s radarem dnes můžeme potkat v Olomouci na 1. máje nebo v Holici na Keplerově ulici a policejní hlídku máme hlášenou taky na dálnici D46 na exitu Prostějov centrum. Tak hlavně šťastnou cestu.
2: Rádio Haná. Doprava rychle a spolehlivě.
4: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma. Nejlepší hudební výběr.

0: Osobnosti kraje. Představujeme vám zajímavé osobnosti našeho regionu. Dnešním hostem je Otakar Štěpán Bačák. Rozhovor poslouchejte dnes po 10. a 16. hodině na tomto rádiu. Top osobnosti kraje.
1: Rádio Hana. Nejlepší hudební výběr.

0: Irena Procházková. Vernisáž je dneska v 17 hodin. A ještě zdravíme do náměště na Hané, kde budeme mít v sobotu 12. září dožínky Olomouckého kraje. Bude tady třeba farmářský trh a nebo taky program pro děti. A hlavní hudební hvězdou letos slovenská kapela Iné kafe. No, tak to bude party.
1: Rádio Hana.
2: S námi Vítek, kam vyrazit?

0: Dlažbovka od Dytonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční. Pro doma.
1: Vyberte pro dítě správný sport. Ve čtvrtek 10. září od 14 hodin bude na Tyršově stadionu akce Sportuj v Šumperku, přehlídka sportovních oddílů a kroužků, 33 stanovišť, ukázky sportů, soutěže i kontakty na kroužky. Sportuj v Šumperku 10. září Tyršův stadion. Vstup zdarma.
2: Chutě kraje Olomouckého jsou tady. Oblíbený festival kvalitního jídla a pití přináší originální dobroty od farmářů a výrobců z regionu, vymazlené speciality z restaurací a bister a bohatý program pro malé i velké. Navštivte Food Festival Chutě kraje již tuto neděli v parku Michalov v Přerově. Více na chutekraje.cz. Na akci vás zve projekt Olivie. Olomoucký kraj, region zdravého života.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
6: Mami, co jsme vyhráli?
7: To hned zjistíme. V galerii Šantovka každý los pomáhá i vyhrává. Až do 29. září můžete přispět na dům Ronalda McDonalda ve fakultní nemocnici Olomouc. Za každých 25 korun získáte stírací los s garantovanou odměnou, třeba plyšovou kapibarou. 100% příspěvků půjde na výstavbu domu, který pomůže rodinám zůstat na blízku svým nemocným dětem. Přispějte, setřete, pomozte rodinám zůstat spolu.
8: Děti, tady Karol. Společně s Bobem Bobkem a Lidlem pro vás máme velkou pěveckou

0: do 31. října více na Lidl.cz. Čau a pa! Na kraji zamíchej, ochotnej,
1: ňam, ňam, ňam. Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
2: O víkendu 12. a 13. září ožije Prostějov už dalším ročníkem hanáckých slavností. Oblíbenou akcí s bohatým kulturním programem, regionálními pokrmy, tradicemi Hané a krojovaným průvodem. Na náměstí TG Masaryka v Prostějově vás čeká o víkendu skvělá zábava pro celou rodinu.
3: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton, dlažby, ploty, sluší všude přitom, Tyton.
4: Seta od Tytonu, dlažba s reliefem přírodního kamene a stylovými kolormixy nyní se slevou 17%. Nakoupíte v síti prodejen Stavmat stavebniny. Stavmat, držíme zakázky v pohybu.
5: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
6: Mrkněte na opel.morava.cz nebo rovnou přijeďte. Váš autorizovaný prodejce Opel, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc.
7: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
8: Slyším, Tatart nákupy?
7: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Koncert slev rozezní také sluchátka Xiaomi Redmi Buds, které nyní pořídíte o 20% levněji.
8: To je mazec.
7: Tatart, opravdový elektrospecialista.
9: Rádio Hana.
10: Nejlepší.

0: samé hvězdy, hrajeme si ten nejlepší hudební výběr. Za chvilku je tady třeba taky Baltimora nebo Terry Swims. No a jaká je hvězdná předpověď na celý tento týden? Co myslíte, bude nám vesmír fandit? To zjistíme od našeho rádiového astrologa.
1: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
2: Nemáme věšteckou kouli, přesto se můžeme dívat do budoucnosti, alespoň částečně. Na našem rádiu máme každé pondělí astrologa Tondu Bauriše a ten tuší, co připravují hvězdy během druhého zářijového týdne. Tondo?
3: Ahoj Luky, zdravím tebe i posluchače. Je to hezký týden. Nejsou planety v kolizi, byly, ale už nejsou. Slunce Mars ve spolupráci, zejména uprostřed týdne, středa, čtvrtek, pátek, to obrovsky nahrává tomu, aby jsme dělali věci normálně v klidu, s dobrýma výsledkama, malý úspěchy, malý pokroky vpřed, ale ono se to potom sčítá, někde se to projeví. Velmi slušný je to, prosím tě, směrem k víkendu, protože tam je navíc vynikající Merkur, planeta inteligence, rozumu, komunikace, nádherně ozářený, osvícený Uran, Pluto, Neptun, jo, takže hluboký, upřímný, pravdivý rozhovory, tohle my astrologové vidíme nesmírně rádi. Jo, ten víkend by měl být po dlouhý době takovej jako víkend za odměnu pro všechny.
2: Planety spolu vychází, Slunce a Mars spolupracují, před námi úspěchy a víkend se ponese ve znamení rozumu a komunikace. Druhý zářijový týden jednoznačně v pohodě a v pořádku, co chceme víc. Astrolog Tonda Baudyš u nás každé pondělí, děkujeme za to.
3: Moc ti děkuju, moc zdravím.
1: Každý den to nejlepší z Rádia Haná.
4: Máte ucpanou kanalizaci? Vyřeší Sezako. Chtěli byste zmonitorovat kanalizaci? Vyřeší Sezako. Máte plnou žumpu? Vyřeší Sezako. Potřebujete vyčistit bioplynovou stanici nebo jímku s kalem? Vyřeší Sezako.
5: Vůně soutěžního guláše, studené pivo a živé kapely. To je Bohuňovický gulášfest v sobotu 12. září u kulturního domu v Bohuňovicích. Hrát bude Star Hills, Folklorika, Viktor Sodoma a Parní stroj. V průběhu večera budeme pozitivní s kapelou Negativ. Skvělá zábava na gulášfestu v Bohuňovicích.
6: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
7: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
6: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602-489-489.
7: Pozor, letní ceny uhlí platí do konce září i pro Olomoucko a Jesenicko.
8: Zažijte sílu čistého hlasu. Vokální skupina High Five vás zve na exkluzivní koncert Stars Sing, když hlasy září. Čekají vás legendární světové i české hity bez jediného nástroje a v dokonalé harmonii. 18. listopad, Červený kostel Olomouc. Omezený počet vstupenek na sezení jen na smsticket.cz.
9: Distant Bells Pink Floyd Tribute Band. Už tento pátek se můžete těšit od 19 hodin v zámeckém amfiteátru na skvělou muziku. Nezapomenutelné skladby kapely Pink Floyd v podání vynikající revivalové skupiny znovu ve Velké Bystřici. Distant Bells Pink Floyd Tribute Band tento pátek Velká Bystřice.
10: Autokubíček, rodinná firma s tradicí, kterou najdete v Olomouci a v Šumperku, a hlídka Rádia Haná jedou za vámi. Vezeme vám vozy Renault a Dacia, muziku a dobrou náladu. Najděte si nás. Rozpis hlídek a více info na webu radiohana.cz a v našem vysílání. Autokubíček, vždy něco navíc, a hlídka Rádia Haná jedou k vám.
11: Kvalita, na kterou je Evropa hrdá. Renault a Dacia. Nové modely a akční novinky v Autokubíček, Olomouc a Šumperk. Více na autokubíček.cz.
12: Už tento víkend se ve Šternberku koná tradiční Ecce Homo Historic a spolu s ním šternberské slavnosti. Přijďte obdivovat krásy historických automobilů a motocyklů nebo soutěžní jízdu pravidelnosti. Navštivte město Šternberk a jeho šternberské slavnosti a Ecce Homo Historic. Více na ecce-homo.cz.
13: Čtyři skvělí finalisté, jedno pódium a obrovské napětí. Kdo se stane novou hudební hvězdou našeho regionu?
14: Odpověď přinese velkolepé finále už v neděli 13. září v nádherném prostředí Přerovského parku Michalov.
13: Živě a naplno to rozbalí slovenští inými slovami.

0: právě tahle vystoupení přímo před vámi a porotou rozhodnou, kdo ovládne soutěž a získá prestižní titul Radiotalent Olomouckého kraje 2026.
1: Rozdáme i ceny veřejnosti a atmosféru rozproudí skvělý hudební host Romana Maříková.
0: K tomu parádní den pod širým nebem propojený s oblíbeným festivalem Chutě kraje.
1: Přijďte fandit svým favoritům. Finále soutěže Radiotalent 13. září od 11 hodin v parku Michalov v Přerově. Vstup je zdarma.
0: Těšíme se na vás.
1: Tento projekt je realizován s finanční podporou Olomouckého kraje.
2: Rádio Hana.

0: námi ve studiu už kolegyně Majda. Zdravím, ahoj, ahoj.
1: Já tebe, ahoj.
0: A my máme dneska na našem rádiovém Facebooku, řekla bych, takové oddychové téma. Týká se to filmu, tak já nevím, nakolik seš filmový fanoušek, jestli jako chodíš do kina, koukáš se na telku.
1: Chodím, zrovna včera jsem byla.
0: Výborně. No ale který film bys třeba mohla Majdu vidět stokrát a nikdy by tě to neomrzelo?
1: Hele, tak to vím úplně přesně. Musí to být Na štědrý den a jsou to Pelíšky.
0: Dobře, i Pelíšky máme vlastně v komentářích od posluchačů, takže je vidět, že trefila třeba takovou tu většinu filmovou. Já se přiznám, protože jsem samozřejmě typická romantička, že? Tak Hříšný tanec. No nicméně po 14. hodině Nahané.
2: Hit za hitem.
0: Bude třeba Bon Jovi.

0: Neseme další várku informací. Stavba přírodního koupaliště Burg blízko Olomouce pokračuje. Dělníci nyní betonují budoucí 50-metrový bazén. Společný projekt Hluboček, Velké Bystřice a Mrskles za 100 milionů korun vzniká ve 4 etapách a otevřít se má v příští sezóně.
1: Místní rádio, místní zprávy.
0: Novou sportovní halu máme v Litovli. Hala za 91 milionů korun přináší nové zázemí pro místní sportovní oddíly, žáky škol i širokou veřejnost. Otevřela se v uplynulých dnech u Sokolovny. Moderní hala nabízí velkou hrací plochu pro míčové sporty, diváckou tribunu i moderní šatny. Do provozu vstoupila s novým školním rokem. Výbuch sopky v Indonésii. Tamní úřady zastavily provoz na 8 letištích, včetně dvou mezinárodních v Jakartě, kvůli erupci sopky Anak Krakatoa. Sopečný popel představuje riziko pro leteckou dopravu. Kvůli erupci byly zrušeny a odloženy stovky letů. Podle úřadů nehrozí riziko vln tsunami a nejsou hlášeny oběti na životech. Nicméně úřady vyzvaly místní k ostražitosti. Oblast nyní prochází čištěním od popela.
1: Sport.
0: Fotbalisty Sigmy Olomouc posílil brazilský obránce Leo Borges. Přichází z polského týmu Pogoň Štětín. 25-letý levý bek má podle klubu vystužit defenzivu a dovede podpořit i útok, informuje o tom klub.
1: Počasí.
2: Víme, jak bude. Na Moravě dál, většinou polojasno a teploty jako na houpačce. Dneska 22, zítra skoro 30 stupňů, ve středu pak jenom lehce nad 20. A výhledově od čtvrtka do neděle nás prý čeká další ochlazení. Bude sotva 20 stupňů. A bio, to se dál drží na jedničce, což je pro nás ta nejmírnější zátěž.
3: Jsem John. John Crane. A hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařinamásmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
1: Doprava.
2: Víme, jak se jezdí tady, víme, že v Olomouci teď máme nehodu na Tovární, je to u toho sjezdu k nádraží. Jinak strážníky s radarem můžeme potkat například na 1. máje, anebo v Holici na Keplerově ulici. Policejní hlídku pak máme hlášenou i na dálnici D55, když se jde kolem Záhlinic. A pozor, komplikace máme u Kojetína na silnici Bezměrov Popůvky. Je to srážka osobáku s nákladňákem, momentálně je to tady uzavřené, na místě jsou záchranáři. Tak hlavně šťastnou cestu, ať už s námi jedete kamkoliv.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
4: Pěkný den na cestách vám přeje společnost Autorolný.
5: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Profesionál. www.autorolni.cz.
1: Hudební výběr.

0: po 14. hodině vám tady k pondělnímu odpolední hraje Rádio Haná. Tak co, jak jste dneska ráno šli oblečení do práce nebo do školy? Zářijová rána už umí pořádně studit, ale odpoledne ještě rozehřeje příjemné teplo. Právě teď přichází čas na zlaté pravidlo podzimu, takzvané cibulové vrstvení. Oblečeme si klasické tričko s krátkým rukávem, na to hodíme příjemný svetr nebo mikinu, navrch přihodíme lehkou bundu. Když se odpoledne oteplí, svetr prostě schodíme, bundu přehodíme přes ruku a užijeme si slunce jen v tričku. Na Rádiu Haná jsme tady pro vás, sledujeme počasí, skříně i regionální zprávy. Za 20 minut se spolu mrkneme na to, o čem se na Hané píše. Teď už další nejlepší hudební výběr. Za chvíli třeba Rihanna nebo Belinda Carlisle.
1: Helvetia Olomouc. Exkluzivní hodinky, co jinde nenajdete. Longin, Rado, Montblanc a prémiové smartwatch Garmin k vyzkoušení na Horním náměstí 1 v Olomouci. Nechybí zlaté šperky ani servis hodinek. Helvetia hodinky CZ.
2: Fitnessáci pozor! Aktivní září v Nutrend World Fitness Olomouc. První vstup zdarma, soutěže, ochutnávky produktů, skupinové lekce a navíc sleva 20% na první permanentku. Nečekej a začni podzim naplno v Nutrend World Fitness Olomouc. Tvoje forma začíná u nás.
3: Přemýšlíte o novém voze? Teď je ten správný čas. Renault Days jsou tady a s nimi i skvělé nabídky na vybrané modely. Například Renault Austral pořídíte se zvýhodněním až 209 000 korun s financováním a se zimními pneumatikami v ceně vozu. A k tomu výbava v hodnotě až 30 000 korun. Přijďte k nám na testovací jízdu a objevte všechny speciální nabídky na Renault Days do konce září.
4: Auto Kubíček. Vždy něco navíc. Auto Kubíček v Šumperku a Olomouci. Auto Kubíček CZ.

0: Dvojka od Dytonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční.
1: Mezinárodní výstava psů Flora Canis. Výstaviště Flora Olomouc 12. a 13. září. Přehlídka psích šampionů ze všech koutů světa a atraktivní program pro děti i dospělé. Mezinárodní výstava psů Flora Canis a dětský den na Flóře 12. a 13. září v Olomouci. Více na floracanis.cz.
2: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD

0: vyběhnout delfína?
1: Navštivte nejbližšího partnera BYD, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc. BYD-Olomouc.cz.
2: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší.

0: 23. září.
1: Tento víkend přijede na Sovinec loutkářská a pohádková pouť. Loutkové pohádky a hry v podání divadelních a šermířských společností. Prohlídky hradu s průvodcem na třech trasách. Bohaté občerstvení pro všechny návštěvníky. Víkend plný pohádek, to je loutkářská a pohádková pouť o víkendu na Sovinci.
2: Autokubíček, rodinná firma s tradicí, kterou najdete v Olomouci a v Šumperku, a hlídka Rádia Haná jedou za vámi. Vezeme vám vozy Renault a Dacia, muziku a dobrou náladu. Najděte si nás. Rozpis hlídek a více info na webu radiohana.cz a v našem vysílání. Autokubíček, vždy něco navíc, a hlídka Rádia Haná jedou k vám. Kvalita, na kterou je Evropa hrdá. Renault a Dacia. Nové modely a akční novinky v Autokubíček, Olomouc a Šumperk. Více na autokubíček.cz.
3: Jsme Radio Hana. Shine bright like a diamond.

0: Na Rádiu Hana víme, co hýbe naším regionem. Denně pro vás totiž prolézáme místní weby a novinky a přinášíme vám přehled toho nejzajímavějšího, o čem se píše. Blíží se nám několik skvělých akcí, možná si poslechneme i Pink Floydy. Více už nám poví kolegyně Martina Kvítko. Za 15 minut už pro vás máme připravené naše zprávy.
1: O čem se píše?
2: Jak už od nás víte, Dny evropského dědictví v Olomouci mlákají tento týden na pestrý program. Komplet ho najdeme na ded.olomouc.eu. Songy od Pink Floydů Pod širým nebem. Ano, do Velké Bystřice míří kapela Distant Bells. Pozvánku na páteční koncert pro nás má i report.cz. A ještě zdravíme Prostějov, tady se teď v září chystají na hanácké slavnosti a taky na speciální akci Prostě piknik. Vše podstatné zjistíme na městském webu Prostějov.eu. Tak se mrkněte a dál se s námi skvěle bavte.
3: Víme, o čem se píše.
1: Rádio Hana.
4: Dřevo Ob, poctivé dřevo z Hané. Už 15 let dodáváme kvalitní palivové dřevo pro celý olomoucký region. Dřevo nařežeme, naštípeme a dovezeme až k vám. Objednejte včas a využijte aktuální letní ceny. Více na dřevoob.cz.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová šery rajčata 500 gramů za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. A Excellent 11 kupu litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Pracuješ ve výrobě a chceš změnu? Přijď do Mubea Prostějov. Hledáme seřizovače a další výrobní pozice. Mrkni na práce Mubea.cz. Mubea Prostějov. Pořádná práce, pořádná výplata.
7: Dentální hygiena v Kaja Klinik v centru Olomouce. Kaja Klinik přijímá nové pacienty na dentální hygienu a bělení zubů. Dopřejte svým zubům profesionální a moderní přístup. Objednejte se včas na caiaklinik.cz v Olomouci.
8: To snad ne, já se na to vys***u a kučka je zase fuč.
9: Tak jdi už konečně do Milwaukee, jejich apka ti najde a navíc pohlídá její výkon.
8: Si děláš kozy, a kde to Milwaukee mají?
9: Ve Šternberku, v prodejně nářadí Todd Group na Jivavské. Samej profi Verzeig. Víš co, mrkni rovnou na náradidoruky.cz.
10: Luskni.cz. Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
11: Luskni.
10: Koloběžku nebo spotřebič?
11: Luskni a máš.
10: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
12: Znáte Kroměříž ve dne, ale zažili jste ji už i po setmění? Přijďte na slavnost Kroměříž září, která propojí ulice, náměstí i skrytá zákoutí v jeden velký zážitek. Čekají vás magická nocturna, pouliční umění, skvělé gastrospeciality, koncert kapely Divokej Bill i filmové hity v podání Olomoucké filharmonie. Zažijte město v novém světle od 18. do 20. září přímo v ulicích Kroměříže. Kompletní program na kroměříž.eu.
13: Je konec, víc už spolu nezažijem. Je to vrak, ale Kivek v Mladějovicích u Šternberka mi za něj dá 3 000 korun. Vezu kompletní autovrak na tuto pobočku a Kivek se o vše postará. Kivek s někým i a dvojitým B.cz.
14: 19. září, to je sobota, a na Fortu 20 v Křelově se bude rozdávat laskavost.
15: Druhý ročník laskavého festivalu přiveze Voxela, Terneč Have, Maoka, divadlo Tramtáry a spoustu zábavy i zážitků.
14: Festival pro malé, velké i všechny, kteří mají srdce na správném místě.
15: Vítěžek akce podpoří spolek Dobropas a děti s poruchami autistického spektra.
14: Vstupenky na smsticket.cz.
15: Pořádá nadace Heleny Morávkové a rodinné centrum Olivy.
16: Zažijte den otevřených dveří v bývalé cihelně Slavonín. Čokoládovna Choco Bonté otevírá v sobotu brány historického areálu

A svou písničkou z roku 2020 na rádiu Hana přenesl někam na prosluněnou pláž, teď ale zpátky k nám na Hanou. My tu teda nemáme pláž, ale máme třeba Poděbrady nebo Náklo a zítra by mělo být i docela pěkné počasí. Ostatně to se dozvíme už za chvilku, máme pro vás totiž další várku aktuálních zpráv spolu s počasím a dopravou. Po nich už další nejlepší hudební výběr.

0: Rok 82 nám připomene Survivor. No a rozjedeme to i s Linkin Park. Předtím vším ale posíláme slibované zprávy, s námi je máte dříve než ostatní, a to znamená ve 14 hodin a 56 minut.
1: Pojďte si poslechnout, co pak se děje. Oznámení o útocích na vesnických zábavách na Olomoucku prověřuje policie. To od nás víte, má jít o brutální napadání dětí, za něž má být odpovědná skupina mladíků, která objíždí zábavy a útočí na osamocené oběti. Policie oznámila, že případ nově prověřuje jako pokus o ublížení na zdraví a výtržnictví. Potvrzené má napadení 3 osob, a to jednoho nezletilého a 2 mladistvých.
2: K jejich napadení došlo v noci z 22. na 23. srpna 2026 v obci Náměšnáne. Ve věci vedeme trestní řízení pro podezření ze spáchání trestných činů ublížení na zdraví, spáchaného ve stádiu pokusu a výtržnictví, spáchaného ve spolupachatelství. Pachateli hrozí podle trestního zákoníku trest odnětí svobody na 1 rok až 5 let.
1: Říká za policii vrchní inspektor Jaroslav Herzán. Past na řidiče, kteří překračují rychlost v Boskovicích. Během podzimu tu začne naostro měřit rychlost úsekový radar v Dukelské ulici. Zatím je ve zkušebním provozu. Testování ukázalo 1000 přestupků za měsíc. Píše o tom Deník. Nejistá budoucnost státní organizace Cermat, která připravuje testy pro přijímačky na střední školy. Premiér Andrej Babiš na svém Instagramu oznámil, že by si měla každá škola vybírat žáky sama. Ministr školství Robert Plaga reagoval, že by rušení Cermatu nemělo smysl. Sledujeme vývoj tohoto tématu a uvidíme, jak to nakonec dopadne. Sport. V boji o deblový titul pokračuje na Grand Slamu US Open tenistka Katka Siniaková. Po boku americké parťačky Taylor Townsendové dnes se vyrazí na newyorském betonu do osmifinálového střetu. Po 6:30 večer našeho času vyzvou australsko-americký pár Hunterová-Kravčiková. Na našich vlnách uslyšíte výsledek.
0: Počasí. Víme, jak bude. Později večer by nám mohlo začít oblačnosti ubývat. Teplotní maxima dnes hlásí hodnotu až 23 stupňů. Na jihu Olomouckého kraje můžeme naměřit i 25. Slunce nám dneska zapadne v 19 hodin a 22 minut. Noc nás pak čeká teplejší než ty předešlé. Nejnižší teploty by měly spadnout k 13 až 16 stupňům. Zítra pak čekáme slunečno a výrazné oteplení. Víme, jak se jezdí tady. V Olomouci řešíme bouračku 2 osobáků v ulici Vejdovského. Na silnici přikáží havarovaná auta, projet je ale možné. Na místě je policie. Vyšetřování probíhá na Kroměřížsku na trase Bezměrov-Křenovice na silnici 47. Momentálně je to tady neprůjezdné. Hlásíte nám taky policejní hlídky. Jsou na D1 na exitu Hulín Západ, ve Valašském Meziříčí v ulici Palackého, taky v Prostějově v ulici Brněnská a v obci Střílky v ulici Zámecká. To bylo naše dopravní info, další nejpozději za hodinku.
3: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
4: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
3: Nejlepší hudební výběr.

Posloucháte Rádio Haná. S přicházejícím podzimem se mnohým z nás mění nejen šatník, ale třeba taky zvyk, jakou si dáme kávu nebo obecně, co teď vlastně budeme pít. Ledovou kávu s brčkem střídá horké kapučíno s bohatou pěnou, pořádný černý čaj nebo čerstvě nastrouhaný zázvor v zázorovém čaji. Pro milovníky pumpkin spice latte mám taky dobrou zprávu, sezóna už je tady a ve spoustě kaváren už si dýňové kafe s kořením dáme. Ať už budeme k poslechu našeho rádia popíjet úplně cokoliv, my vám dál budeme hrát ten nejlepší hudební výběr a za 20 minut se s vámi podíváme na to, kam vyrazit.

0: Jaro nedělá, ale Jaro dělá zaručeně nejlevnější pojištění vozidel. Nabídky všech pojišťoven na jednom místě. Jaro. Jednoduše lepší pojištění vozidel pro každého. jaropojištění.cz
1: Facebook Rádia Haná. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádia Haná. Připojte se, lajkujte, sdílejte.
2: Izomat stavebniny.
3: Tak velká, úžasně tenká. Se jmény Modena, Palermo, Neapol. Ne, to není pizza. Jsou to nádherné betonové dlažby Light od Presbeton.
4: Stačí si vybrat.
3: Se slevou 20% ve stavebninách Izomat.
4: Izomat.cz
5: Malosoholice uvádí příběh o maximální jistotě, stabilitě a skvělé budoucnosti. Ve světě plném nejistoty přichází gigant z Olomouce, který napájí i světová datacentra. Nábor na nové pozice v kanceláři i ve výrobě. V hlavních rolích čisté prostředí, vysoký nástupní bonus pro vybrané pozice, atraktivní mzda, 10 000 na volný čas a 5 týdnů dovolené. Vstupenky do nové kariéry jsou právě v prodeji. Premiéra vašeho úspěchu na mls.cz.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová šery rajčata 500 gramů za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. A excelent 11 kupu litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Mami, co jsme vyhráli?
8: To hned zjistíme. V galerii Šantovka každý los pomáhá i vyhrává. Až do 29. září můžete přispět na dům Ronalda McDonalda ve fakultní nemocnici Olomouc. Za každých 25 korun získáte stírací los s garantovanou odměnou, třeba plyšovou kapibarou. 100% příspěvků půjde na výstavbu domu, který pomůže rodinám zůstat na blízku svým nemocným dětem. Přispějte, setřete, pomozte rodinám zůstat.

0: Seta od Dytonu. Dlažba s reliefem přírodního kamene a stylovými kolormixy nyní se slevou 17%. Nakoupíte v síti prodejen Stavmat stavebniny. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
1: Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů. To vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.
2: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
3: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
4: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KB.cz.
5: Distant Bells Pink Floyd Tribute Band. Už tento pátek se můžete těšit od 19 hodin v zámeckém amfiteátru na skvělou muziku. Nezapomenutelné skladby kapely Pink Floyd v podání vynikající revivalové skupiny znovu ve Velké Bystřici. Distant Bells Pink Floyd Tribute Band tento pátek Velká Bystřice.
6: Radio Haná.

0: Pěkných 100 korun měsíčně zvedne Olomoucký kraj pro následující školní rok stipendia na učňovské a maturitní obory. Je to poprvé od roku 2010, kdy hejtmanství touto formou podpory spustilo. Více nám řekne náměstek hejtmana pro oblast školství Svatopluk Binder.
1: Smyslem navýšení stipendií je zatraktivnit pro žáky vybírajících si svou budoucí školu obory, po kterých je na trhu práce největší poptávka. Výše samotného stipendia je pak odstupňována podle ročníku. V takovém druháku mohou učni za celý rok, pokud budou mít vyznamenání, získat celkem 7,5 tisíce, což už je, si myslím, celkem zajímavá částka. Stipendium se týká v současnosti celkem 47 učebních a maturitních oborů. Namátkou mohou zmínit obsluhu CNC strojů, chemiky, instalatéry či zedníky. Získání stipendia je nicméně spjato s několika podmínkami, jako jsou dobrý prospěch, odpovědný přístup k praxi a hlavně žádné záškoláctví. V platnosti nám nadále zůstávají i tzv. Jesenická stipendia. Ta jsou určena speciálně pro žáky jesenických středních škol a jejich cílem je, aby nám žáci neodcházeli studovat jinam, ale aby zůstali právě na Jesenicku.
0: Říká náměstek hejtmana pro oblast školství Svatopluk Binder. Děkujeme.
2: Rádio Haná.
3: Kam vyrazit?
4: Na Rádio Haná víme o všem, co se tady děje. Máme pro vás několik tipů na skvělé akce. V Olomouckém Letňáku bude tento týden velká party. Zpěvačka Lenka Dusilová slaví 50. Kromě ní nám zaspívají i hosté jako David Koller a Čechomor. Ve středu večer na Olomouckém Letňáku. Zveme vás taky do olomouckého kina Metropol, kde si můžeme vychutnat úžasný dokument Dalaj Láma Oceán moudrosti. Dnes od 18 hodin a v Náměštině Hané budeme mít v sobotu 12. září dožínky Olomouckého kraje. Budou farmářské trhy i program pro děti a taky muzika. Hlavní hudební hvězdou letošního ročníku bude slovenská kapela Iné kafe. Vstup na akci je zdarma. Tak co? Kino, koncert Lenky Dusilové nebo dožínky? Co láká vás?
3: S námi máte každý den nejlepší přehled o akcích v našem okolí.
2: Rádio Haná.
3: Jsme partneři nejlepších akcí v regionu. Akce @radiohana.cz

0: nové číslo. Právě teď je na všech distribučních místech. Chcete se dostat i vy k našim čtenářům a posluchačům? Vaše akce, inzerce, tisk, online, rádia, vše vyřídíte přes redakce zavináč akcezabava.cz.
1: Facebook Rádia Haná. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádia Haná. Připojte se, lajkujte, sdílejte.
2: Profesore, zas ten váš Olprán.
3: Ano, mají teď speciální akci na elektrokola už od 15 tisíc. Dětská kola od 4 tisíc a dospělá od 5 tisíc.
2: Takže všichni pro kolo na Olprán.cz nebo do podnikové prodejny na Libušině 101 v Olomouci.
3: Přesně tak, budoucnost čeká. Olprán.cz.
4: Luskni.cz.
5: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
4: Luskni.
5: Koloběžku nebo spotřebič?
4: Luskni a máš.
5: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
6: Autokubíček. Rodinná firma s tradicí, kterou najdete v Olomouci a v Šumperku, a hlídka Rádia Haná jedou za vámi. Vezeme vám vozy Renault a Dacia, muziku a dobrou náladu. Najděte si nás. Rozpis hlídek a více info na webu radiohana.cz a v našem vysílání. Autokubíček, vždy něco navíc, a hlídka Rádia Haná jedou k vám.
7: Kvalita, na kterou je Evropa hrdá. Renault a Dacia. Nové modely a akční novinky v Autokubíček, Olomouc a Šumperk. Více na autokubíček.cz.
8: Makáte naplno v práci, jste domácí kutil nebo vyrážíte do terénu? Ardu.

0: oblečení a obuv, co vás nenechají ve štychu. Úterý 15. září Ardon Olomouc na Hněvotínské. Přijďte si pro svůj kousek. Ardon, pracovní a volnočasové oblečení a obuv.
1: Oslavme společně úrodu. Dožinky Olomouckého kraje 12. září v amfiteátru Náměšť na Hané. Čeká vás tradiční program, regionální výrobci, folklor i setkání s lidmi, kteří tvoří srdce našeho venkova. Dožinky Olomouckého kraje 12. září, amfiteátr Náměšť na Hané. Pořádá Agrární komora Olomouckého kraje. Generálním partnerem jsou pivovary Zubr, síla poctivého řemesla.
2: Podzim je čas tvoření. V galanterii

0: zbytky látek plné inspirace. Navštivte nás v Olomouci, Šternberku a Prostějově.
1: Ubivo je, všechno je.
2: Hezký den vám přeje nejlepší adresa ve městě www.olomouc.cz.
3: O víkendu 12. a 13. září ožije Prostějov už dalším ročníkem hanáckých slavností. Oblíbenou akcí s bohatým kulturním programem, regionálními pokrmy, tradicemi Hané a krojovaným průvodem. Na náměstí TG Masaryka v Prostějově vás čeká o víkendu skvělá zábava pro celou rodinu.
4: Tady je Rádio Hana.

0: Ladíte rádio Hana, Marek Ztracený a jeho vlastní svět, tak se jmenuje písnička, kterou jsme právě doposlouchali na našich vlnách. Někteří z vás teď možná odpočítávají minuty do toho, než se budou moci vydat na cestu z práce. Abychom vám zkrátili tohle čekání, hrajeme vám náš nejlepší hudební výběr, který vás prostě chytne. Pojďme se mrknout, co pro vás chystáme.
1: Hit za hitem. Hit za hitem.
0: Trochu toho léta nám ještě přinese Miraj. Dáme si taky Coldplay a jejich Viva La Vida. Z krabičky zlatých

0: zprávy pro vás právě teď na našich vlnách. Kdo jede Olomoucí, dodržujte povolenou rychlost. Dnes to v ulicích města hlídá městská policie. Strážníci hlásí, že měří rychlost na třídě 1. máje u centra a v Keplerově ulici v Holici. Podobné kontroly budou pokračovat i v dalších dnech. Řidiči pozor u Prostějova. Na dálnici D46 u Držovic dnes začala oprava mostní římsy. Jak informuje ředitelství silnic a dálnic, práce za 2 miliony korun tu potrvají měsíc. A jak bude fungovat provoz?
1: Doprava po dálnici povede vždy dvěma pruhy ve směru do Vyškova a jedním pruhem do směru do Olomouce. Komunikaci pod mostem čeká bohužel úplná uzavírka, ale jen po dobu demolice dosluhující římsy. Objízdná trasa povede přes další nejbližší mimo úrovňovou křižovatku.
0: Vysvětluje za ředitelství silnic a dálnic mluvčí Jan Riedl. Z očí do očí si opět budeme moci promluvit s vedením města Přerova. Tradiční setkání s veřejností a rozmluvu o současných tématech města plánuje primátor Petr Vrána na 17. září od 16 hodin v galerii Přerov. Minimální mzda loni nestačila na základní životní náklady. Ukazuje to analýza výzkumného institutu práce a sociálních věcí. Podle výzkumu chybělo 1250 až 4280 korun. Loni činila hrubá minimální mzda 20 800 korun, tedy víc než 2/5 průměrné mzdy. Dál se řeší její přiměřenost. O novém výpočtu navýšení minimální mzdy pro další 2 roky dnes bude rozhodovat vláda. Sport. České basketbalistky na mistrovství světa v Berlíně prohrály s Čínou 70-74 v prodloužení. Naše reprezentantky ztratily šanci na postup do play-off. Dnes od 20 hodin 45 minut hrajeme závěrečné utkání ve skupině D proti favoritkám ze Spojených států.
2: Počasí. Září na léto jde stáří, to je pronostika na tento měsíc. Letos se ale zdá, že se nám úplně nesplní. Zítra nás čeká slunečno, nejvyšší teploty se nám mohou vyšplhat i ke 31 stupňům. Ve středu nám rtuť teploměru může vystoupat dokonce ještě o stupínek výš. V průběhu středečního odpoledne ale začne přibývat oblačnost a večer už se přidají přeháňky, déšť, vyloučit nelze ani bouřky. I přes vyšší teploty nám pilový semafor zůstává zelený. To znamená, že podle meteorologů bude míra ohrožení pylem ve vzduchu nepatrná.
3: Jsem John Crane, a hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
2: Doprava. Víme, jak se jezdí tady. V Olomouci už se pomalu lidi vrací domů z práce. V některých ulicích tak máme hustší provoz. Konkrétně jde o ulice Velkomoravská, Sokolovská, na Šibeníku, Dobrovského a Švajcerova. Pomalu to popojíždí ve Valašském Meziříčí v ulici Palackého. Tady nám hlásíte zdržení i 21 minut. Pomalu budeme projíždět kolem nehody na Blanensku v obci Velké Opatovice, v ulici Dlouhá. Na místě je policie a záchranné složky. Víme také, kde jsou policejní hlídky. Stojí v Prostějově v ulici Brněnská, na D35 na exitu Unčovice, potkáme je taky v Napajedlech, v ulici Nádražní a na průtohu v Miloticích nad Bečvou. Tak jeďte opatrně a dál s naším rádiem.
4: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
5: Pěkný den na cestách vám přeje firma Autorolný.
6: Autorizovaný servis a prodej náhradních dílů značky Jeep. www.autorolni.cz.
4: Nejlepší hudební výběr.

0: život je fajn, život je jako jahoda, co tě našle, háčku daj.
1: Top osobnosti kraje. Povídáme si s Otakarem Štěpánem Bačákem. Pokud byste si měl vybrat, tak hory nebo moře?
2: Jednoznačně hory. Haná sice milovníkovi hor úplně nesvědčí, každopádně její rovinatost přispívá k tomu,

0: Takže je možné do hor alespoň dohlédnout. Byť mám rád své rodné Beskydy, tak jsem si za dobu života v Olomouci našel cestu i do Jeseníků, kde mám spoustu svých oblíbených míst.
1: Říká Otakar Štěpán Bačák. Děkujeme. Celý rozhovor najdete na webu radiohana.cz.
2: Radio Hana.
3: Přejeme odpoledne na

0: I v pondělí odpoledne je tady s vámi Rádio Haná. Tísní se vám v telefonu stovky fotek z letošní dovolené. Výborný trik, jak se v tom neudusit, je vybrat z každého dne u moře nebo na výletě jen 3 nejlepší fotky a zbytek nekompromisně vyselektovat. Jakmile máte v galerii rozumnou 10 fotek, vytvoření fotoknihy nebo tisk do klasického alba zabere pár minut a získáte vzpomínku, ke které se u stolu rádi vrátíte. Procházení fotek jde navíc skvěle od ruky, když u toho něco hraje. Rádio Haná vám k tomu vzpomínání na léto hraje nejlepší hudební výběr. Za chvíli třeba Ava Max nebo Bee Gees.
1: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
2: Mrkněte na opel-morava.cz nebo rovnou přijeďte. Váš autorizovaný prodejce Opel, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
6: Tento víkend přijede na Sovinec loutkářská a pohádková pouť. Loutkové pohádky a hry v podání divadelních a šermířských společností. Prohlídky hradu s průvodcem na 3 trasách. Bohaté občerstvení pro všechny návštěvníky. Víkend plný pohádek, to je loutkářská a pohádková pouť o víkendu na Sovinci.
7: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
8: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
7: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
9: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
10: Přemýšlíte o novém voze? Teď je ten správný čas. Renault Days jsou tady a s nimi i skvělé nabídky na vybrané modely. Například Renault Austral pořídíte se zvýhodněním až 209 000 korun s financováním a se zimními pneumatikami v ceně vozu. A k tomu výbava v hodnotě až 30 000 korun. Přijďte k nám na testovací jízdu a objevte všechny speciální nabídky na Renault Days do konce září.
11: Autokubíček. Vždy něco navíc. Autokubíček v Šumperku a Olomouci. Autokubíček.cz.
12: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
13: Mezinárodní výstava psů Flora Canis. Výstaviště Flora Olomouc 12. a 13. září. Přehlídka psích šampionů ze všech koutů světa a atraktivní program pro děti i dospělé. Mezinárodní výstava psů Flora Canis a dětský den na Flóře 12. a 13. září v Olomouci. Více na floracanis.cz.
7: Tohle je Rádio Haná.

0: Na Rádiu Hana jsme tady s vámi a pro vás a víme, že podzim a začátek školního roku mohou být někdy docela náročné. Proto jsme pro vás připravili několik tipů, jak si udělat dny lepší a takové té podzimní šedi se co nejdéle vyhýbat. Poví nám to kolegyně Lá. Do 20 minut pro vás budeme mít taky naše zprávy. My vás bavíme i informujeme. S námi se prostě nudit nebudete.
1: Rádio Hana. Životní styl.
2: Máte pocit, že občas potřebujete trochu restart? Máme pro vás 6 osvědčených triků, jak přežít v plné parádě. Místo vody zkuste k hydrataci mléko. Drží vlhkost déle než vaše ranní káva. Nudný seznam úkolů proměňte v bingo, ať máte radost z každého škrtnutí. Procvičte mozek novým jazykem.

0: všechno s úsměvem. Tak hezký den.
1: Rádio Hana. Baví nás bavit vás. I v pondělí odpoledne.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová šery rajčata 500 gramů za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. A Excellent 11 kupu litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Máte ucpanou kanalizaci? Vyřeší Sezako. Chtěli byste zmonitorovat kanalizaci? Vyřeší Sezako. Máte plnou žumpu? Vyřeší Sezako. Potřebujete vyčistit bioplynovou stanici nebo jímku s kalem? Vyřeší Sezako.
4: Franto, co ty haldy šrotu, co se ti tu válí?
5: Ale jo, furt. Už jsem volal do Kiveku. Mají 4 provozovny. Mladějovice, Šternberg, Uničov i Litovel. Všechno uklidím, prosím tě.
6: Vykoupí i zpracují železo, barevné kovy a dokonce likvidují vozidla.
5: Odvezu i Máňu, ta už nepojede a ještě nám za ní zaplatí.
4: Fakt jo, tak to si koupím něco na sebe.
5: No, to určitě.
7: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je Kivek. S měkkým i a dvojitým V, CZ.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Persil prací prášek, 45 dávek za novou běžnou cenu 249,90. Nebo tvoje Lidl značka Formel prací gel, 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.
8: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton. Dlažby, ploty, sluší všude přitom, Tyton.
9: Luka od Tytonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční. Pro doma.
10: Zažijte den otevřených dveří v bývalé cihelně Slavonín. Čokoládovna Choco Bonté otevírá v sobotu brány historického areálu a zve vás na komentovanou prohlídku do prostor staré cihelny. Čeká vás prohlídka, řemeslný jarmark, malování na obličej, degustace vína, občerstvení a také ochutnávka jedinečných čokolád a pralinek Choco Bonté. Přijďte si užít příjemný den pro celou rodinu. Tuto sobotu v bývalé cihelně Slavonín. Těšíme se na vás.
11: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Tinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si ji během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Jelidla. T-motor.cz
12: 19. září, to je sobota, a na Fortu 20 v Křelově se bude rozdávat laskavost.
13: Druhý ročník laskavého festivalu přiveze Voxela, Terneč Have, Maoka, divadlo Tramtáry a spoustu zábavy i zážitků.
12: Festival pro malé, velké i všechny, kteří mají srdce na správném místě.
13: Vítěžek akce podpoří spolek Dobropas a děti s poruchami autistického spektra.
12: Vstupenky na smsticket.cz.
13: Pořádá nadace Heleny Morávkové a rodinné centrum Olivy.
1: Rádio Hana. Přejeme

0: tak vám hraje Rádio Hana. Hodina bývá dlouho trpělivá a potom odbíjí pátá. Přesně to nás čeká už za pár minut. Ještě předtím ale ukážeme, na co všechno se můžeme těšit v další hodince.
1: Hit za hitem. Hit za hitem.
0: 17. hodinu jako první otevře písnička Děkujem, že jsi od No Name.

0: nebo třeba Maroon 5 a jejich Sugar. Těšíme se taky třeba na kalendárium, než se do toho všeho ale pustíme. Jsou tady naše zprávy a to v 16 hodin a 56 minut.
1: Bude 17 hodin.
2: Hezké odpoledne.
1: Zprávy Rádia Hana.
3: Neseme další várku informací. Stavba přírodního koupaliště Burg blízko Olomouce pokračuje. Dělníci nyní betonují budoucí 50-metrový bazén. Společný projekt Hluboček, Velké Bystřice a Mrskles za 100 milionů korun vzniká ve čtyřech etapách a otevřít se má v příští sezóně.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: Policisté z Přerova pátrají po 17-leté dívce, která utekla z dětského domova v Hranicích. Od konce dubna je nezvěstná, ale podle nejnovějších zpráv se teď pravděpodobně pohybuje přímo v Olomouci. Policie proto prosí veřejnost o jakékoliv informace, které by pomohly k jejímu nalezení. Výbuch sopky v Indonésii. Tamní úřady zastavily provoz na 8 letištích, včetně dvou mezinárodních v Jakartě, kvůli erupci sopky Anak Krakatoa. Sopečný popel představuje riziko pro leteckou dopravu. Kvůli erupci byly zrušeny a odloženy stovky letů. Podle úřadů nehrozí riziko vln tsunami a nejsou hlášeny oběti na životech. Nicméně úřady vyzvaly místní k ostražitosti. Oblast nyní prochází čištěním od popela.
1: Sport.
3: Fotbalisty Sigmy Olomouc posílil brazilský obránce Leo Borges. Přichází z polského týmu Pogoň Štětín. 25-letý levý bek má podle klubu vystužit defenzivu a dovede podpořit i útok, informuje o tom klub.
1: Počasí.
0: Víme, jak bude. Čeká nás teplejší noc než ty předešlé. Zpočátku budeme mít oblačno, postupně se ale vyjasní. Měsíc nám ale ani tak noc úplně neprosvítí. Momentálně totiž ubývá před dnem a osvětleno je sluncem jen 16% povrchu přivráceného k zemi. Noční teploty spadnou ke 13 až 16 stupňům. V údolích nám ojediněle klesne rtuť teploměru k desítce. Zítřejší ráno už nás přivítá slunečným počasím. Víme, jak se jezdí tady. Nehodu dodávky s osobákem řešíme na výjezdu z Bruchotína ve směru na Křelov. Na místě se vyšetřuje se zvýšenou opatrností.

0: Olomouc, Slavonín. Na krajnici je tady odstavené havarované auto. Přejeme vám pohodovou jízdu.
1: Rádio Haná. Doprava rychle a spolehlivě.
2: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
1: Nejlepší hudební výběr.

Rádio Hana. Nejlepší hudební výběr. This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: 17 hodin a 17 minut s Rádiem Haná vám neuteče žádná důležitá zpráva. Jednu takovou tu teď máme z Olomouce pro všechny, co jezdí městskou hromadnou dopravou. Pokud využíváte zastávku civilní obrana, raději zbystřete, ať vám autobus neodjede před nosem. Od dnešního dne se tam totiž opravuje parkoviště, takže se zastávka dočasně stěhuje. Desítka se bude otáčet až v areálu technických služeb a nastupovat i vystupovat budeme na náhradní zastávce v Libušině ulici. Týká se to všech spojů desítky a jednoho spoje linky 14. Tahle změna potrvá až do začátku listopadu, tak s tím při plánování cest musíme počítat. Nejpozději za půl hodinky pro vás budeme mít další zprávy z dopravy na Hané.
1: Franto, co ty haldy šrotu, co se ti tu válí?
2: Ale jo, furt, už jsem volal do Kiveku. Mají 4 provozovny, Mladějovice, Šternberg, Uničov i Litovel. Všechno uklidím, prosím tě.
3: Vykoupí i zpracují železo, barevné kovy a dokonce likvidují vozidla.
2: Odvezu i Máňu, ta už nepojede a ještě nám za ní zaplatí.
1: Fakt jo, tak to si koupím něco na sebe.
2: No, to určitě.
4: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je Kivek s měkkým i a dvojitým V, CZ.
5: Vyberte pro dítě správný sport. Ve čtvrtek 10. září od 14 hodin bude na Tyršově stadionu akce Sportuj v Šumperku, přehlídka sportovních oddílů a kroužků, 33 stanovišť, ukázky sportů, soutěže i kontakty na kroužky. Sportuj v Šumperku 10. září Tyršův stadion. Vstup zdarma.
6: Helvetia Olomouc. Exkluzivní hodinky, co jinde nenajdete. Longines, Rado, Mont Blanc a prémiové smartwatch Garmin k vyzkoušení na Horním náměstí 1 v Olomouci. Nechybí zlaté šperky ani servis hodinek. Helvetia hodinky CZ.
7: Chutě kraje Olomouckého jsou tady. Oblíbený festival kvalitního jídla a pití přináší originální dobroty od farmářů a výrobců z regionu, vymazlené speciality z restaurací a bister a bohatý program pro malé i velké. Navštivte food festival Chutě kraje již tuto neděli v parku Michalov v Přerově. Více na chutekraje.cz. Na akci vás zve projekt Olivie. Olomoucký kraj, region zdravého života.
8: Mami, co jsme vyhráli?
9: To hned zjistíme. V galerii Šantovka každý los pomáhá i vyhrává. Až do 29. září můžete přispět na dům Ronalda McDonalda ve fakultní nemocnici Olomouc. Za každých 25 korun získáte stírací los s garantovanou odměnou, třeba plyšovou kapibarou. 100% příspěvků půjde na výstavbu domu, který pomůže rodinám zůstat na blízku svým nemocným dětem. Přispějte, setřete, pomozte rodinám zůstat spolu.

0: do 31. října více na Lidl.cz. Čau a pa! Na kraji zemích je ochotnej
1: ňam, ňam, ňam. No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
2: Co třeba na delfíny?
1: Do zoo?
2: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
1: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
2: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
3: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
4: Navštivte nejbližšího partnera BYD, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc. BYD-Olomouc.cz

0: Dlažbovka od Dytonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční. Pro doma.
1: Zažijte sílu čistého hlasu. Vokální skupina High Five vás zve na exkluzivní koncert Stars Sing, když hlasy září. Čekají vás legendární světové i české hity bez jediného nástroje a v dokonalé harmonii. 18. listopad, Červený kostel Olomouc. Omezený počet vstupenek na sezení jen na sms-ticket.cz.
2: Posloucháte Rádio Hana.

0: To byl Bruce Springsteen na rádiu Hané. A teď si představíme takovou jednu věc. 130 tisíc lidí na Letenské pláni v Praze. Všichni křičí, pískají a nadšeně si užívají koncert. Ano, Michaela Jacksona. Je to tak, je to vzpomínka, která se váže k 7. září, konkrétně v roce 1996. Byli jste tam, vzpomínáte na to? A jaké další příběhy si nese dnešní datum, to už si řekneme v našem kalendáriu. Posloucháte Rádio Hana.
1: Rádio Hana, kalendárium.
2: Dobrý den, 7. září otevíráme dnešní kalendář. Je to zároveň den otevřených dveří v kulturních a historických památkách. Pokud máte chvilku, vyražte za nějakým pěkným zážitkem. Své narozeniny dneska slaví legendární fotbalový útočník Tomáš Skuhravý i kamarád do deště Sagvan Tofi. Půlkulatých 65 oslavuje excentrický baskytarista Vilém Čok z pražského výběru. Byl dostále hodně energie. Dnešní datum přináší i smutnou vzpomínku. Je to 15 let od tragické letecké nehody v Jaroslavli, při které zahynuli hokejoví mistři světa Karel Rachůnek, Josef Vašíček a Jan Marek. Kluci, vzpomínáme na vás. Na úplný závěr kalendáře dnešní sváteční jméno a to jsou všechny Regíny. Všechno nejlepší k svátku je 7. září.

0: Rádio Haná, kalendárium.
1: To snad ne, já se na to vys... A kučka je zase fuč.
2: Tak jdi už konečně do Milwaukee. Jejich apka tí najde a navíc pohlídá její výkon.
1: Si děláš kozy. A kde to Milwaukee mají?
2: Ve Šternberku. V prodejně nářadí Todd Group na Jívavské. Samej profi Verzeig. Víš co? Mrkni rovnou na náradí do ruky CZ.
3: Znáte Kroměříž ve dne, ale zažili jste ji už i po setmění? Přijďte na slavnost Kroměříž září, která propojí ulice, náměstí i skrytá zákoutí v jeden velký zážitek. Čekají vás magická nokturna, pouliční umění, skvělé gastrospeciality, koncert kapely Divokej Bill i filmové hity v podání Olomoucké filharmonie. Zažijte město v novém světle od 18. do 20. září přímo v ulicích Kroměříže. Kompletní program na kroměříž.eu.
4: Autokubíček, rodinná firma s tradicí, kterou najdete v Olomouci a v Šumperku, a hlídka Rádia Haná jedou za vámi. Vezeme vám vozy Renault a Dacia, muziku a dobrou náladu. Najděte si nás. Rozpis hlídek a více info na webu radiohana.cz a v našem vysílání. Autokubíček, vždy něco navíc, a hlídka Rádia Haná jedou k vám. Kvalita, na kterou je Evropa hrdá. Renault a Dacia. Nové modely a akční novinky v Autokubíček, Olomouc a Šumperk. Více na autokubíček.cz.
0: Čtyři skvělí finalisté, jedno pódium a obrovské napětí. Kdo se stane novou hudební hvězdou našeho regionu?
5: Odpověď přinese velkolepé finále už v neděli 13. září v nádherném prostředí Přerovského parku Michalov.
0: Živě a naplno to rozbalí slovenští inými slovami.

0: právě tahle vystoupení přímo před vámi a porotou rozhodnou, kdo ovládne soutěž a získá prestižní titul Radiotalent Olomouckého kraje 2026.
1: Rozdáme i ceny veřejnosti a atmosféru rozproudí skvělý hudební host Romana Maříková.
0: K tomu parádní den pod širým nebem propojený s oblíbeným festivalem Chutě kraje.
1: Přijďte fandit svým favoritům. Finále soutěže Radiotalent 13. září od 11 hodin v parku Michalov v Přerově. Vstup je zdarma.
0: Těšíme se na vás.
1: Tento projekt je realizován s finanční podporou Olomouckého kraje.
2: Vůně soutěžního guláše, studené pivo a živé kapely. To je Bohuňovický gulášfest v sobotu 12. září u kulturního domu v Bohuňovicích. Hrát bude Star Hills, Folklorika, Viktor Sodoma a Parní stroj. V průběhu večera budeme pozitivní s kapelou Negativ. Skvělá zábava na gulášfestu v Bohuňovicích.
3: Luskni.cz.
4: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
3: Luskni.
4: Koloběžku nebo spotřebič?
3: Luskni a máš.
4: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
5: Už tento víkend se ve Šternberku koná tradiční Ecce Homo Historic a spolu s ním šternberské slavnosti. Přijďte obdivovat krásy historických automobilů a motocyklů nebo soutěžní jízdu pravidelnosti. Navštivte město Šternberk a jeho šternberské slavnosti a Ecce Homo Historic. Více na ecce-homo.cz.
6: Radio Hana. Nejlepší hudební.

vámi je Rádio Hana. Hodinové ručičky nám za chvíli ukáží 6. hodinu. Vy posloucháte Rádio Hana. Společně tady plujeme na vlně hitu za hitem, které vám servírujeme. A budeme v tom pokračovat i po 18. hodině. Pojďme se mrknout, na co se můžeme těšit. Hit za

0: Třeba Luis Capaldi. I swear to God I'll survive. To byla jen malá ochutnávka, než to rozbalíme pořádně, předtím ale zprávy počasí doprava. Vše máme dříve než ostatní. Aktuální čas je 17 hodin a 56 minut.
1: Bude 18 hodin.
2: Hezký podvečer.
1: Zprávy Rádia Hana.
3: Neseme další várku informací. Oznámení o útocích na vesnických zábavách na Olomoucku prověřuje policie. To od nás víte, má jít o brutální napadání dětí, za něž má být odpovědná skupina mladíků, která objíždí zábavy a útočí na osamocené oběti. Policie oznámila, že případ nově prověřuje jako pokus o ublížení na zdraví a výtržnictví. Potvrzené má napadení 3 osob, a to jednoho nezletilého a dvou mladistvých.
4: K jejich napadení došlo v noci z 22. na 23. srpna 2026 v obci Náměšť na Hané. Ve věci vedeme trestní řízení pro podezření ze spáchání trestných činů ublížení na zdraví, spáchaného ve stádiu pokusu a výtržnictví, spáchaného ve spolupachatelství. Pachateli hrozí podle trestního zákoníku trest odnětí svobody na 1 rok až 5 let.
3: Říká za policii vrchní inspektor Jaroslav Herzán. Tištěné předvolební letáky stále fungují. Podle nového průzkumu je najdou ve schránkách 4 z 5 domácností. Při samotné volbě se podle tištěných materiálů rozhodují 2 z 5 voličů. Připomeneme, že další volby, a to komunální a ve třetině volebních obvodů také do Senátu, budou 9. a 10. října. Střídání letního a zimního času v Česku hned tak neskončí. Vláda jeho pravidla potvrdila na dalších 5 let. Až do roku 2031 si tak budeme posouvat ručičky hodinek vždy poslední březnovou a poslední říjnovou neděli. Sport. Čeští hokejisté už mají jasno, jací soupeři je čekají na mistrovství světa příští rok v Německu. Turnaj otevřou 14. května zápasem proti Norsku. Ve skupině B narazí také na Kazachstán, Maďarsko, Spojené státy, Slovensko, Kanadu a Dánsko.
1: Počasí.
0: Víme, jak bude. Zítřek slibuje jasno nebo skoro jasno. Teploty by měly dosáhnout 27 až 31 stupňů. Očekáváme den bez deště a jen se slabým větříkem. Středa nám pak začne slunečně, v průběhu odpoledne ale bude od západu přibývat mraků. Postupně se přidají přehánky, deště, někde možná i bouřky. Podle odborníků by mohlo ve středu spadnout 5 až 15 mm srážek. V bouřce to bude i 25.
1: Doprava.
0: Víme, jak se jezdí tady. V Olomouci jezdíme bez nehod. To už se ale nedá říci na Kroměřížsku v obci Kvasice, v ulici Cihelna. Srazily se tu 2 osobáky, probíhá vyšetřování. S opatrností bychom ale měli projet. Hlásíte nám taky policejní hlídky. Stojí na D35 na exitu Lipník Bohuslávky. Potkáme je taky na D55 mezi exity Hulín Východ a Otrokovice Sever. Na té stejné silnici pomáhají a chrání taky na exitu na Pajedla. Pomalu pojedeme taky na D46 na trase Vyškov-Olomouc před exitem Olšany u Prostějova. Stojí tady odstavené auto na krajnici. Tak jeďte opatrně a dál s naším rádiem.
1: Rádio Hana.

0: 18. hodině vám tady k pondělnímu podvečeru hraje Rádio Hana. Tak co? Jak zítra půjdete oblečení do práce nebo do školy? Zářijová rána umí pořádně studit, ale odpoledne ještě rozehřeje příjemné teplo. Právě teď přichází čas na zlaté pravidlo podzimu. Cibulové vrstvení. Oblečeme si klasické tričko s krátkým rukávem, na to hodíme příjemný svetr nebo mikinu, navrch přihodíme lehkou bundu. Když se odpoledne oteplí, svetr prostě schodíme, bundu přehodíme přes ruku a užijeme si slunce jen v tričku. Na Rádiu Hana jsme tady pro vás. Teď už další várka nejlepšího hudebního výběru.
1: Profesore, zas ten váš Olprán.
2: Ano, mají teď speciální akci na elektrokola už od 15 tisíc, dětská kola od 4 tisíc a dospělá od 5 tisíc.
1: Takže všichni pro kolo na Olprán.cz nebo do podnikové prodejny na Libušině 101 v Olomouci.
2: Přesně tak, budoucnost čeká. Olprán.cz.
3: Tento víkend přijede na Sovinec loutkářská a pohádková pouť. Loutkové pohádky a hry v podání divadelních a šermířských společností. Prohlídky hradu s průvodcem na třech trasách. Bohaté občerstvení pro všechny návštěvníky. Víkend plný pohádek, to je loutkářská a pohádková pouť o víkendu na Sovinci.

0: webniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat. Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Keri's Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
3: Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů. To vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.
4: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Jelidla. t-motor.cz.
5: Podzim je čas tvoření. V galanterii Bivoj Kolář najdete vše, co k tomu patří. S naší maskáčovinou se ztratíte v lese, ale vyniknete ve městě. Výplně do sedacích vaků, polštářů i plyšáků a kilogramové zbytky látek plné inspirace. Navštivte nás v Olomouci, Šternberku a Prostějově.
6: U Bivoje všechno je.
7: O víkendu 12. a 13. září ožije Prostějov už dalším ročníkem hanáckých slavností. Oblíbenou akcí s bohatým kulturním programem, regionálními pokrmy, tradicemi Hané a krojovaným průvodem. Na náměstí TG Masaryka v Prostějově vás čeká o víkendu skvělá zábava pro celou rodinu.

0: pohodlných 100 korun měsíčně zvedne Olomoucký kraj pro následující školní rok stipendia na učňovské a maturitní obory. Je to poprvé od roku 2010, kdy hejtmanství touto formou podpory spustilo. Více nám řekne náměstek hejtmana pro oblast školství Svatopluk Binder.
1: Smyslem navýšení stipendií je zatraktivnit pro žáky vybírajících si svou budoucí školu obory, po kterých je na trhu práce největší poptávka. Výše samotného stipendia je pak odstupňována podle ročníku. V takovém druháku mohou učni za celý rok, pokud budou mít vyznamenání, získat celkem 7,5 tisíce, což už je, si myslím, celkem zajímavá částka. Stipendium se týká v současnosti celkem 47 učebních a maturitních oborů. Namátkou mohou zmínit obsluhu CNC strojů, chemiky, instalatéry či zedníky. Získání stipendia je nicméně spjato s několika podmínkami, jako jsou dobrý prospěch, odpovědný přístup k praxi a hlavně žádné záškoláctví. V platnosti nám nadále zůstávají i tzv. Jesenická stipendia. Ta jsou určena speciálně pro žáky jesenických středních škol a jejich cílem je, aby nám žáci neodcházeli studovat jinam, ale aby zůstali právě na Jesenicku.
0: Říká náměstek hejtmana pro oblast školství Svatopluk Binder. Děkujeme.
2: Posloucháte Rádio Haná. Nebylo by to pondělí s naším vysíláním, kdybychom se společně s naším rádiovým astrologem nepodívali na to, co si pro nás na tento týden připravili hvězdy. Tak se na to pojďme mrknout.
3: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
4: Nemáme věšteckou kouli, přesto se můžeme dívat do budoucnosti, alespoň částečně. Na našem rádiu máme každé pondělí astrologa Tondu Baudyše a ten tuší, co připravují hvězdy během 2. zářijového týdne. Tondo?
5: Ahoj Luky, zdravím tebe i posluchače. Hele, je to hezký týden. Nejsou planety v kolizi, byly, ale už nejsou. Slunce, Mars ve spolupráci, zejména uprostřed týdne, středa, čtvrtek, pátek, to obrovsky nahrává tomu, aby jsme dělali věci normálně v klidu, s dobrýma výsledkama, malý úspěchy, malý pokroky vpřed, ale ono se to potom sčítá, někde se to projeví. Velmi slušný je to, prosím tě, směrem k víkendu, protože tam je navíc vynikající Merkur, planeta inteligence, rozumu, komunikace, nádherně ozářený, osvícený Uran, Pluto, Neptun, jo, takže hluboký, upřímný, pravdivý rozhovory, tohle my astrologové vidíme nesmírně rádi. Jo. Ten víkend by měl být po dlouhý době takové jako víkend za odměnu pro všechny.
4: Planety spolu vychází, Slunce a Mars spolupracují, před námi úspěchy a víkend se ponese ve znamení rozumu a komunikace. 2. zářijový týden jednoznačně v pohodě a v pořádku, co chceme víc. Astrolog Tonda Baudyš u nás každé pondělí, děkujeme za to.
5: Moc ti děkuju, moc zdravím.
3: Každý den to nejlepší z Rádia Haná.
6: Dřevo Ob, poctivé dřevo z Hané. Už 15 let dodáváme kvalitní palivové dřevo pro celý olomoucký region. Dřevo nařežeme, naštípeme a dovezeme až k vám. Objednejte včas a využijte aktuální letní ceny. Více na dřevoob.cz.
7: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
8: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
7: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.
8: Pozor! Letní ceny uhlí platí do konce září i pro Olomoucko a Jesenicko.
9: Distant Bells Pink Floyd Tribute Band. Už tento pátek se můžete těšit od 19 hodin v zámeckém amfiteátru na skvělou muziku. Nezapomenutelné skladby kapely Pink Floyd v podání vynikající revivalové skupiny znovu ve Velké Bystřici. Distant Bells Pink Floyd Tribute Band tento pátek Velká Bystřice.
10: Máte ucpanou kanalizaci? Vyřeší Sezako. Chtěli byste zmonitorovat kanalizaci? Vyřeší Sezako. Máte plnou žumpu? Vyřeší Sezako. Potřebujete vyčistit bioplynovou stanici nebo jímku s kalem? Vyřeší Sezako.
11: Makáte naplno v práci, jste domácí kutil nebo vyrážíte do terénu? V

0: exkluzivní sleva 25% na kompletní sortiment, dárky k nákupu i parádní servis. Oblečení a obuv, co vás nenechají ve štychu. Úterý 15. září, Ardon Olomouc na Hněvotínské. Přijďte si pro svůj kousek. Ardon, pracovní a volnočasové oblečení a obuv.
1: Autokubíček, rodinná firma s tradicí, kterou najdete v Olomouci a v Šumperku, a hlídka Rádia Haná jedou za vámi. Vezeme vám vozy Renault a Dacia, muziku a dobrou náladu. Najděte si nás. Rozpis hlídek a více info na webu radiohana.cz a v našem vysílání. Autokubíček, vždy něco navíc, a hlídka Rádia Haná jedou k vám. Kvalita, na kterou je Evropa hrdá. Renault a Dacia. Nové modely a akční novinky v Autokubíček, Olomouc a Šumperk. Více na autokubíček.cz.
2: Dentální hygiena v Kaja Klinik v centru Olomouce. Kaja Klinik přijímá nové pacienty na dentální hygienu a bělení zubů. Dopřejte svým zubům profesionální a moderní přístup. Objednejte se včas na caiaklinik.cz v Olomouci.
3: Oslavme společně úrodu. Dožinky Olomouckého kraje 12. září v amfiteátru Náměšť na Hané. Čeká vás tradiční program, regionální výrobci, folklor i setkání s lidmi, kteří tvoří srdce našeho venkova. Dožinky Olomouckého kraje 12. září, amfiteátr Náměšť na Hané. Pořádá Agrární komora Olomouckého kraje. Generálním partnerem jsou pivovary Zubr, síla poctivého řemesla.
4: Posloucháte Rádio Hana.

Rádio Haná. Ani po 19. hodině nepolevíme a nabídneme další superhity v nejlepším hudebním výběru. Přejeme klidný poslech.

0: počasí.
1: Víme, jak bude v úterý na Olomoucku i jinde v regionu. Úterý nám přinese jasno nebo skoro jasno. Teplotní maxima se vyšplhají k 27 až 31 stupňům. Na horách bude trochu chladněji, tam vyleze rtuť teploměru nejvýše k 24. Den očekáváme bez deště, vítr nám bude foukat pouze slabý. Pokud zítra plánujeme další pobyt venku, raději se namažeme opalovacím krémem. Sluníčko bude mít docela sílu. UV index bude na 5, na škále od 0 do 11.

černý čaj nebo čerstvě nastrouhaný zázvor v zázvorovém čaji. Pro milovníky pumpkin spice latte mám taky dobrou zprávu. Sezóna už je tady a ve spoustě kaváren si už dýňové kafe s kořením dáme. Ať už budete k poslechu našeho rádia popíjet cokoliv, my vám dál budeme hrát ten nejlepší hudební výběr.

0: nedělá, ale Jaro dělá zaručeně nejlevnější pojištění vozidel. Za internetové ceny a se zázemím více než 40 kamenných poboček. Přejděte na jaropojištění.cz.
1: Radio Haná.cz, kde vysíláme, co právě hraje i novinky ze zákulisí. www.radiohaná.cz.
2: Přemýšlíte o novém voze? Teď je ten správný čas. Renault Days jsou tady a s nimi i skvělé nabídky na vybrané modely. Například Renault Austral pořídíte se zvýhodněním až 209 000 korun s financováním a se zimními pneumatikami v ceně vozu. A k tomu výbava v hodnotě až 30 000 korun. Přijďte k nám na testovací jízdu a objevte všechny speciální nabídky na Renault Days do konce září.
3: Autokubíček. Vždy něco navíc. Autokubíček v Šumperku a Olomouci. Autokubíček.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová šery rajčata 500 gramů za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. A Excellent 11 kupu litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. Hlavní roli BYD Shark.

0: akce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
1: Navštivte nejbližšího partnera BYD, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc. BYD-Olomouc.cz.
2: Hezký den vám přeje nejlepší adresa ve městě. www.olomouc.cz.
3: Rádio Hana.

0: regionální zprávy, z nich vám potom pravidelně přineseme přehled toho nejzajímavějšího. Ten si pro vás už teď připravila kolegyně Martina.
1: O čem se píše?
2: Jak už od nás víte, Dny evropského dědictví v Olomouci mlákají tento týden na pestrý program. Komplet ho najdeme na ded.olomouc.eu. Songy od Pink Floydů Pod širým nebem. Ano, do Velké Bystřice míří kapela Distant Bells. Pozvánku na páteční koncert pro nás má i Report.cz. A ještě zdravíme Prostějov, tady se teď v září chystají na hanácké slavnosti a taky na speciální akci Prostě piknik. Vše podstatné zjistíme na městském webu Prostějov.eu. Tak se mrkněte a dál se s námi skvěle bavte.
3: Víme, o čem se píše.
1: Rádio Haná. Rádio Haná.
3: Přejeme pondělí.

0: 8. hodině to tady na Rádiu Hana vždycky rozjedeme v duchu osmdesátek. Celou hodinu až do 9 totiž hrajeme ty největší pecky jenom z 80. let. Společně se můžeme těšit na takové interprety, jakými jsou Tight Fit, Depeche Mode, Michael Jackson, Fiction Factory, Wham, Queenie nebo třeba George Michael. Tak otočte volume doprava, tohle jsou osmdesátky v 8.
1: Rádio Hana.
2: Milujeme osmdesátky.

0: Auto Kubíček. Rodinná firma s tradicí, kterou najdete v Olomouci a v Šumperku, a hlídka Rádia Haná jedou za vámi. Vezeme vám vozy Renault a Dacia, muziku a dobrou náladu. Najděte si nás. Rozpis hlídek a více info na webu radiohana.cz a v našem vysílání. Auto Kubíček, vždy něco navíc, a hlídka Rádia Haná jedou k vám. Kvalita, na kterou je Evropa hrdá. Renault a Dacia. Nové modely a akční novinky v Auto Kubíček, Olomouc a Šumperk. Více na autokubíček.cz.
1: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
2: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
3: Čtyři skvělí finalisté, jedno pódium a obrovské napětí. Kdo se stane novou hudební hvězdou našeho regionu?
4: Odpověď přinese velkolepé finále už v neděli 13. září v nádherném prostředí Přerovského parku Michalov.
3: Živě a naplno to rozbalí slovenští inými slovami.

0: tahle vystoupení přímo před vámi a porotou rozhodnou, kdo ovládne soutěž a získá prestižní titul Radiotalent Olomouckého kraje 2026.
1: Rozdáme i ceny veřejnosti a atmosféru rozproudí skvělý hudební host Romana Maříková.
0: K tomu parádní den pod širým nebem propojený s oblíbeným festivalem Chutě kraje.
1: Přijďte fandit svým favoritům. Finále soutěže Radiotalent 13. září od 11 hodin v parku Michalov v Přerově. Vstup je zdarma.
0: Těšíme se na vás.
1: Tento projekt je realizován s finanční podporou Olomouckého kraje.
2: Olomoucký report CZ.
3: Pořád se něco děje.
2: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
4: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
3: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
2: Rádio Hana.
5: Nejlepší hudební výběr.

0: že chirurgové operují přesněji, poslouchají-li při operaci svou oblíbenou muziku?
1: O hudbě víme téměř vše.
0: Rádio Haná. Váš nejlepší hudební výběr každý den.
2: Rádio Haná.

0: Rádio Hana.
1: Šéf hudby komentuje nejlepší bondovky všech dob. Je to Berger, Marek Berger, a má povolení vysílat.
2: Když se bezohledný mediální magnát pokouší destabilizovat světovou ekonomiku přípravou střetu dvou velmocí, jen aby zvýšil zisk svého podniku, musí zasáhnout Bond a zabránit rozpoutání třetí světové války. I takový je děj bondovky z roku 1997 a nás dnes čeká další hudební dobrodružství, o které se postará Sheryl Susan Crow, americká zpěvačka, kytaristka a devítinásobná držitelka prestižní hudební ceny Grammy.
1: Nejlepší bondovky všech dob, právě teď na Hané.
2: Stejně jako v bondovce Vyhlídka na vraždu, i tady najdeme českou stopu. Stíhačka, kterou pilotuje Bond v úvodní scéně, není MiG, ale L-39 Phoenix, původem z Československa, tedy český název, tak jak jsme tady u nás zvyklí, normální Albatros. No a teď už píseň o tom, že zítřek nikdy neumře. Tohle je bondovka z 97. Tohle je Sheryl Crow, Tomorrow Never Dies.
1: Nejlepší bondovky všech dob. Poslouchej.

0: Fitnessáci pozor! Aktivní září v Nutrend World Fitness Olomouc. První vstup zdarma, soutěže, ochutnávky produktů, skupinové lekce a navíc sleva 20% na první permanentku. Nečekej a začni podzim naplno v Nutrend World Fitness Olomouc. Tvoje forma začíná u nás. Chutě kraje Olomouckého jsou tady. Oblíbený festival kvalitního jídla a pití přináší originální dobroty od farmářů a výrobců z regionu, vymazlené speciality z restaurací a bister a bohatý program pro malé i velké. Navštivte Food Festival Chutě kraje již tuto neděli v Parku Michalov v Přerově. Více na chutěkraje.cz. Na akci vás zve projekt Olivie. Olomoucký kraj, region zdravého života.
1: Zažijte sílu čistého hlasu. Vokální skupina High Five vás zve na exkluzivní koncert Stars Sing, když hlasy září. Čekají vás legendární světové i české hity bez jediného nástroje a v dokonalé harmonii. 18. listopad, Červený kostel Olomouc. Omezený počet vstupenek na sezení jen na smsticket.cz.
2: Rádio Hana. 90 v 9.

0: Hana.
1: Rádio Hana potřebuju k životu, protože mě zpříjemňují život s pěknou hudbou a s zajímavýma informacema. Rádio si myslím, že je dobrá věc.
2: Rádio Hana poslouchám už od samého rána, protože mě se tam budí.
3: Rádio Hana potřebuju k životu kvůli tomu, co se děje v našem regionu, jaký jsou akce.
4: Potřebuju k životu kvůli tomu, abych věděla, co se okolo mě děje. V Olomouci a v okolí Olomouce a plus, abych si poslouchala dobrou hudbu.
0: Vaše věrné rádio. Rádio Hana.
5: Přejeme

0: Rádio Haná, kalendárium.
1: Dobrý den, 7. září otevíráme dnešní kalendář. Je to zároveň den otevřených dveří v kulturních a historických památkách. Pokud máte chvilku, vyražte za nějakým pěkným zážitkem. Své narozeniny dneska slaví legendární fotbalový útočník Tomáš Skuhravý i kamarád do deště Sagvantofy. Půlkulatých 65 oslavuje excentrický baskytarista Vilém Čok z pražského výběru. Byl dostále hodně energie. Dnešní datum přináší i smutnou vzpomínku. Je to 15 let od tragické letecké nehody v Jaroslavli, při které zahynuli hokejoví mistři světa Karel Rachůnek, Josef Vašíček a Jan Marek. Kluci, vzpomínáme na vás. Na úplný závěr kalendáře dnešní sváteční jméno a to jsou všechny Regíny. Všechno nejlepší k svátku je 7. září.
0: Rádio Haná, kalendárium.
2: Rádio Haná.

0: Rádio Hana.
1: Nejlepší hudební výběr.
2: Jsem anděl, co tě dostal na povel, ale mám-li tě vzít do nebe, chci z toho něco pro sebe. Mám rád řečtěl a v kapse lubrikační gel, tak mi namašperuj tě a já do nebe vemu tě. Jsem anděl, co tě...

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Nemáme věšteckou kouli, přesto se můžeme dívat do budoucnosti, alespoň částečně. Na našem rádiu máme každé pondělí astrologa Tondu Bauriše a ten tuší, co připravují hvězdy během druhého zářijového týdne. Tondo?
2: Ahoj Luky, zdravím tebe i posluchače. Hele, je to hezký týden. Nejsou planety v kolizi, byly, ale už nejsou. Slunce Mars ve spolupráci, zejména uprostřed týdne, středa, čtvrtek, pátek, to obrovsky nahrává tomu, aby jsme dělali věci normálně v klidu, s dobrýma výsledkama, malý úspěchy, malý pokroky vpřed, ale ono se to potom sčítá, někde se to projeví. Velmi slušný je to, prosím tě, směrem k víkendu, protože tam je navíc vynikající Merkur, planeta inteligence, rozumu, komunikace, nádherně ozářený, osvícený, Uran, Pluto, Neptun, jo, takže hluboký, upřímný, pravdivý rozhovory, tohle my astrologové vidíme nesmírně rádi. Jo, ten víkend by měl být po dlouhý době takový jako víkend za odměnu pro všechny.
1: Planety spolu vychází, Slunce a Mars spolupracují, před námi úspěchy a víkend se ponese ve znamení rozumu a komunikace. Druhý zářijový týden jednoznačně v pohodě a v pořádku, co chceme víc. Astrolog Tonda Baudyš u nás každé pondělí, děkujeme za to.
2: Moc ti děkuju, moc zdravím.
0: Každý den to nejlepší z Rádia Hana.

0: kávu,
1: těstoviny
0: i sýry.
1: A hlavní výhra?
0: Prodloužený víkend v italském městě Bergamo.
2: Zdravím rádio Hana, vyhrála pobyt, strašně se na to těším. Poslouchejte rádio a moc děkuju.
1: Takhle se radovala Radka z Hranic. Grácie, že jste hráli s námi.
0: A teď otázka.
1: Co dostáváte k svátku?
0: Kytku?
1: Bonboniéru?

0: tu Vaši.
1: A víte, co nám dělá největší radost?
0: Podle aktuálních průzkumů se každý měsíc Radio Hana,
1: Skyrock
0: a Radio Metropole naladí 443 tisíc posluchačů.
1: Skoro 500 000 důvodů poděkovat za vaši přízeň.
0: Jsme vaše jednička.
1: Takové jsou zářijové novinky Radia Hana.

0: tady je Rádio Hana.
1: Šéf hudby komentuje nejlepší bondovky všech dob. Je to Berger, Marek Berger a má povolení vysílat.
2: Dobrý den, je mi ctí vám představit další bondovku a to v pořadí již 23. Daniel Craig je zpět jako agent 007 s názvem Skyfall. Tentokrát bude bondová loajalita vůči M vystavena nelehké zkoušce, když ji začne pronásledovat její vlastní minulost. 007 musí vystopovat a zneškodnit narůstající hrozbu, ať už ho to stojí cokoliv. Snímek se stal nejúspěšnějším filmem roku v Británii a také doposud nejúspěšnější bondovkou. Před premiérou ve Spojených státech utržil během pouhých 10 dní 287 milionů amerických dolarů, čímž se zařadil i mezi nejúspěšnější filmy v celé historii Velké Británie.
1: Bondovky nahané. Protřebat nemíchat. Volume doprava.
2: Cestovní pas Jamese Bonda Daniela Craiga není filmovou rekvizitou, ale oficiálním dokumentem vydaným britským ministerstvem vnitra. Z bezpečnostních důvodů ale obsahuje zakódované informace zabraňující jakémukoliv reálnému použití. Tuhle bondovku zpívá obyvatelka Londýna Adele Lauryn Blue Atkins, která už v roce 2008 převzala cenu kritiky, která je udílena umělcům, kteří ještě nevydali album, ale mají neskutečný talent. Tady je rok 2012, tady je Adele a tady je bondovka Skyfall.
1: Nejlepší bondovky všech dob posloucháte na rádiu Hana právě teď.

0: Neseme další várku informací. Oznámení o útocích na vesnických zábavách na Olomoucku prověřuje policie. To od nás víte. Má jít o brutální napadání dětí, za něž má být odpovědná skupina mladíků, která objíždí zábavy a útočí na osamocené oběti. Policie oznámila, že případ nově prověřuje jako pokus o ublížení na zdraví a výtržnictví. Potvrzené má napadení 3 osob, a to jednoho nezletilého a 2 mladistvých.
1: K jejich napadení došlo v noci z 22. na 23. srpna 2026 v obci Náměšť na Hané. Ve věci vedeme trestní řízení pro podezření ze spáchání trestných činů ublížení na zdraví, spáchaného ve stádiu pokusu a výtržnictví, spáchaného ve spolupachatelství. Pachateli hrozí podle trestního zákoníku trest odnětí svobody na 1 rok až 5 let.
0: Říká za policii vrchní inspektor Jaroslav Herzán. Tištěné předvolební letáky stále fungují. Podle nového průzkumu je najdou ve schránkách 4 z 5 domácností. Při samotné volbě se podle tištěných materiálů rozhodují 2 z 5 voličů. Připomeneme, že další volby, a to komunální a ve třetině volebních obvodů také do Senátu, budou 9. a 10. října. Spravedlivý svět začíná spravedlivou mapou. S tímto heslem se mění zobrazování světa. OSN schválila nahrazení Mercatorovy mapy za systém Equal Earth z roku 2018. Nové zobrazení přesněji odráží skutečnou velikost zemí na světové mapě. Pro nové zobrazení hlasovalo 164 zemí, včetně České republiky, píše Reuters. Sport. Čeští hokejisté už mají jasno, jací soupeři je čekají na mistrovství světa příští rok v Německu. Turnaj otevřou 14. května zápasem proti Norsku. Ve skupině B narazí také na Kazachstán, Maďarsko, Spojené státy, Slovensko, Kanadu a Dánsko.
2: Počasí. Víme, jak bude v úterý na Olomoucku i jinde v regionu. Úterý nám přinese jasno nebo skoro jasno. Teplotní maxima se vyšplhají k 27 až 31 stupňům. Na horách bude trochu chladněji, tam vyleze rtuť teploměru nejvýše k 24. Den očekáváme bez deště, vítr nám bude foukat pouze slabý. Pokud zítra plánujeme další pobyt venku, raději se namažeme opalovacím krémem. Sluníčko bude mít docela sílu. UV index bude na 5, na škále od 0 do 11.
3: Nejlepší hudební výběr. Byla půlnoc.

0: vysíláme místní zprávy.
1: Město Olomouc opět volá děti.
2: Ptáme se obyčejných lidí.
3: Ráno se neobejdu bez kávy, jednoznačně. A v zápětí bez záchodu, to taky jednoznačně.
0: Na akce s námi chodíte zdarma.
4: Vyhrál jsem vstupenky.
5: Neváhejte, soutěžte, stojí to za to.
4: Strašně se těším, já doufám, že si to tam užijeme přeci.
0: Víme, jak se jezdí tady.
6: Policie zatím neřídí dopravu na žádné skřižovatek.
2: A hrajeme jen.

0: S Lukášem Kobzou.
1: Každý všední den od 6 do 9.
2: Ano, je mi jedno, s kým jdete večer spát. Ale vstávejte s námi.
1: Jedině na Rádio Haná.
3: Rádio Haná.
1: Jsme online na Rádio.

Já vám teda něco řeknu. Hanáci, to jsou nároční posluchači. Co nároční? Úplně ti nejvíc nároční posluchači, jaký vůbec znám. Jsou vděční a také věrní. Nemusí ho poslouchat nějaký pražáke nebo té různý kopie čeho se. My jsme tady doma a tady se poslouchá Haná a tak to prostě je. Chtěl jsem říct, že Rádio Haná je nejposlouchanější regionální rádio v tímto našim kraju. A tak jsem vám chtěl aj já, Pepin z Hané, tady pěkně poděkovat a pochválit vás. Já?